0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Vážení přátelé, promiňte, ale mám jedno důležité hlášení. Voláme majitele vozu zaparkovaného před divadlem ABN 8633. Opakuji, ABN 8633, je to banánově žlutý Chrysler. To jste vy? Tak se klidně posaďte, nic se neděje. Já jenom prosím vás, že máte na zadním okýnku máte dvě nové detektivky, tak jsem se chtěl zeptat, vy máte známosti v knize někde, nebo že byste pak na mě počkal po skončení.
2: Co? S kým to tady rozmlouváte?
1: Ale seznámil jsem se s takovým roztomilým člověkem, který má, jak se zdá, konexe, víte?
2: A vy něco potřebujete?
1: Já, no tak potřebuju... Potřebuji splašit něco pro svou sestru.
2: Jo.
1: Nepila, hrabala, párala.
2: A dejte pokoj.
1: Co dejte pokoj?
2: No jak dlouho?
1: Jak dlouho co?
2: No jak dlouho vaše sestra nepila a potom hrabala a párala? Není ona trošku...
1: Myslíte vyšinutá?
2: Ne, to by mě ve snu nenapadlo. To já jsem si jenom myslela, jestli není krapet psychicky cáklá nebo tak.
1: To bych si tedy vyprosil, abyste takhle mluvila o mý sestře. To tedy dovolte, to takhle já o vaší sestře nemluvím nikdy.
2: To ani nemůžete. Moje sestra je úplně normální.
1: No až na to, že šilhá.
2: No tam, nepatrně.
1: Já bych řekl dost. Já jsem vedle ní seděl na vaší svatební hostině.
2: No a?
1: Celou dobu jedla z mýho talíře.
2: To... To vám mohlo jedině prospět. Rozhodně ovšem nemůžete tvrdit, že moje sestra hrabala nebo párala.
1: Ale já nic takového netvrdím. Vy si myslíte tohleto o mý sestře.
2: A vy to vím od vás.
1: Ale houby víte, já říkám, že nepila. Ale,
2: hrabala a párala.
1: Ale já říkám, že pro ní schání... No. Já mluvím o literatuře, jestli vám to cizí slovo cizí, tak mluvím o knihách.
2: No jistě, o knihách. Jo, promiňte, já myslím, když nedáte sestře cucnout, takže ona potom hrabe a párá. Vy potřebujete
1: to jsou
2: nějaký
1: autoři.
2: Knihy?
1: No právě, no já ne, já už jich několik mám, ale sestra.
2: Jo, no tak to já bych vám mohla ale sehnat, já mám známýho v knihkupectví.
1: Fakt?
2: No jistě, no, to byste byla hodná. Na představení.
1: Tady je?
2: No.
1: A ještě řekněte, že je tady voze.
2: No jistě voze.
1: No tak ten je tam, kde má žlutýho Chryslera.
2: Ale kde pak? Ten můj sedí tamhle a má šedivýho Trabanta.
1: On nemá Chryslera?
2: Chryslera. Milí kolego, knihy. Knihy se neprodávají na váhu.
0: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava. Games, changes and fears. When will they go from here? When will they stop?

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: V poslední době se nám několikrát stalo, že se na nás diváci obrátili s dotazy.
2: No, představte si to. Nás to pochopitelně velmi těší.
1: No, tak nás to přímo hřeje.
2: Ano, nás to hřeje. Ano. 2-3 dopisy a vypínáme topení a slíkáme se.
1: Některé z došlých dotazů se daly vyřešit nahlédnutím do naučného slovníku. Například divák Zejda se nás ptá, z čeho je třeba platiti kodaň.
2: No, tak to je dotaz, že tady by se ptal, z čeho je třeba platiti kokodaň, že ano, tak to myslím z hnědejch slepic,
1: ano, ale... Ano, zatímco kodaň, že to ví každé malé dítě, to je hlavní to, město...
2: Toho. To je to hlavní město, to je hlavní, že jo, prosím vás, podobné dotazy nám, drazí přátelé, neposílejte. Nám adresujte otázky, které vám klade život, že? Dotazy z oblasti citových vztahů.
1: Ano, nebo z oblasti pracovní morálky.
2: Prostě neptejte se nás, alespoň ne písemně, na věci, na které vám odpoví Akademie věd. Tak. My máme stejně s Akademií věd takovou dohodu, my dva, my že nebudeme fušovat do vědy a...
1: No a ona, že nebude pro legraci.
2: Jo, ano.
1: Takže bychom začali.
2: Tak teď už, prosím, konkrétní dotazy. Tak první dotaz poslal Alois Kadrnoška z Vysočan a ptá se nás, co soudíte vy dva, jako my dva, o létajících talířích?
1: To je zajímavá otázka.
2: No, tak nejde o otázku, nebo odpověď, že jo, právě. O létajících talířích, stručně, my soudíme, že manželský spory by se měly řešit smírněji.
1: Jo, bez použití nádobí, že?
2: Ano, tak no. Další dotaz.
1: Divačka Anna Tenká z Rachotína nám píše, že její manžel je 2 měsíce po infekční žloutence a že jí z opatrnosti nechce dát pusu. Ptá se nás, jak to je. Může se pacient po infekční žloutence líbat?
2: Může.
1: Může.
2: Může. Ovšem, pouze s dietní sestrou.
1: Zde se na nás obrací divačka Ptolemájová z Mikén u Opavy. Píše, nevím, čím to je, ale když manžel přijde z restaurace, nikdy nepoznám, je-li či není-li opilý. Neznáte způsob, jak to zjistit? To byste mohl vy, ne?
2: No co já, co to je? Mě chodí manžel domů opilý.
1: To je pravda, nechodí.
2: Takových způsobů je, přátelé, celá řada.
1: Jo, dávejte třeba pozor, jak vás manžel oslovuje. Když vás oslovuje v množném čísle, tak už vás vidí dvakrát.
2: Jedna paní si za tímto účelem koupila balónek a nechává manžela fouknout.
1: V tom je ovšem určité riziko. Uděláte to dvakrát, třikrát a manžel vám foukne na furt.
2: Jo, to je to. Jsou... Já bych ještě měl jednu poznámku. Jsou taky ženy, které nechávají své manžele v podobných situacích šplhat do 3. patra po okapové rouře. Tenhle test si ale, dámy, dobře rozmyslete, to záleží na tom taky, kolik by vám hodil vdovský důchod a tak.
1: Já si myslím, že nejhumánější způsob je pozorovat manžela, když se sléká. Pokouší-li se sundat kalhoty přes hlavu, tak už mu nenalejvejte.
2: A já tu mám další dotaz ženský, paní Bémová píše, můj muž mluví celé noci ze spaní, co mám dělat? No, paní Bémová, to je jednoduchý. Zkuste ho nechat něco říct přes den.
1: Tohle se mi moc líbí. Tady píše nějaký Brůna z Černovsi. Moje žena má velmi ráda hrozny. Kdykoliv jsou na trhu, nosím jí je. Roztomilý. No. Sdělte mi, zda nejsou stříkány nějakou jedovatou látkou.
2: Nejsou, je nám líto. Ten jed si budete muset obstarat jináč.
1: Další dotaz od diváka Krále z Opočna. Kdykoliv mi manželka žehlí kalhoty, mám je vyžehlené jenom ke kolenům. co s tím? No, co s tím? Tak zkuste prodloužit manžel se šňůru u žehličky, že?
2: No, pokud to nedokážete, no tak noste šortky.
1: Tak dost.
2: Opravdu. Já myslím, že by to pro dnešek stačilo. Pište nám, odpovíme rádi na všechny dotazy.
1: Ano. Rádio Jihlava.

0: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.
1: Jestli pak vzpomínáš si ještě na ten čas, táhlo nám na 20 a slunko bylo v nás. Vrabci nám jedli z ruky, život šel bez záruky, ale taky bez příkras. Možná, že hloupý, ale krásný byl náš svět. Zdál se nám opojný jak 20 cigaret. A všechna tajná přání plnila se na počkání.

vzpomínáš si ještě na tu noc? Jich bylo pět a ty jsi mi přišel na pomoc. Jo, tehdy nebýt tebe, tak z mých 12 žeber nezůstalo příliš moc. Dneska už nevím, jestli přišel by si zas. Jak tě tak slyším, máš už trochu jiný hlas. A vlasy, vlasy kratší, jo, bývali jsme mladší.

vzpomínáš si ještě na ten rok? Každá naše píseň měla nejmín 30 slok. A my dva jako jeden ze starých reprobeden přes moře jak přes potok. Tvůj děda říkal, ono se to uklidní. Měl pravdu, přišla potom spousta malých dní.

jestli pak vzpomínáš si na to, jaký jsi byl. Jenom mi netvrď, že tě život naučil. Člověk to není páčka, kterou si kdo chce mačká, to už jsem dávno pochopil. A taky vím, že srdce rukou nechytím. Jak jsem se změnil já, tak změnil ses i ty. A přesto líto je mi, že už nám nadpísněný

0: Rádio Jihlava 101.1 FM. Rádio Jihlava.
1: Prosím vás, řekněte mě, jak vůbec nakonec došlo k tomu znásilnění?
2: No, ono jako nedošlo.
1: Nedošlo?
2: Úplně.
1: Počkejte, když jste říkala, tady to je napsaný v protokolu, že jste přišla o to nejcennější.
2: No ano, pane majore, o svoji čest, že jo. No ale tu i pokus je trestnej. Hlejte, a ono by bejvalo možná i došlo k tomu znásilnění, kdyby on ho bejval v té trávě našel.
1: Čistě jenom tak jako hypoteticky, nemohl on třeba v té ruce držet, já nevím, třeba jenom baterku?
2: To by svítilo. Tohle nesvítilo.
1: Jo, jo, chápu. No nakonec, kdyby to svítilo, tak on by si to vaše znásilnění rychle rozmyslel.
2: No. Jenže nesvítilo.
1: Nesvítilo, ano.
2: No tak.
1: Ježiš, co zase.
3: Je tady jedno těžké ublížení na zdraví.
2: Ježišmarja, to je von, pane majore, to je von. Konejte svou povinnost, helejte, já navrhuju trest smrti.
1: Ale ten byl zrušený.
2: Jo, ten byl teda hodně vzrušený, víte? To já ještě poznám. Jste chlípník jeden. Z prsta. Uchce. Víte?
1: Helejte se. Když už jste si tady u nás takhle pěkně potkali, nešlo by to vyřídit nějakou domluvou, jednoduchou. Rozumíte, že vy byste tady poškozené slíbil před svědkem, že už to nikdy neuděláte a bude to vyřízený, jdeme domů.
3: Slibuju, že už nikdy nebudu močit v parku u stromu.
1: No, co vy na to?
2: Takhle.
1: Co vy na to?
2: No, takže zase není tak úplně ošklivé, že jo? No vidíte, vy kdybyste tou baterkou bejval svítil, tak já jsem si vás prohlídla a nemuselo být kolem toho tolika rámu sobě.
1: Utrpěl jste nějaké vážné zranění?
3: Ještě mě bolí baterka.
1: Pak bolest přejde, ale možná už nebude nikdy svítit.
2: To už nechte na mě, pane majore. Já si ho teď odvedu domů, no, vykuríruju, ošetřím. To víte, jsou věci, se kterými si jedině ženská dovede poradit. No tak pojď, brouku. A kdyby tě to bolelo, tak já ti to pofoukám. No, vám taky, pane majore, vám taky.

Zapomenem na to, co bylo před náma, je nový den. Zas vyjde slunce až tam, kde budem jen ty a já ruku.

0: ti dám.
1: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
2: No, to tady.
3: Ukažte mi to.
2: Ale ne, to vy nemůžete přece, vy nic neuvidíte. To by mohl potom věčtit každý, že
3: ale
2: jo?
3: Ale podívejte se, no. Já vám do toho nechci mluvit, ale já si myslím, že vám to občas ukazuje nějaký nesmysly. Ne, ne, ono ne. Vám to asi takovouhle už pomalučku dosluhuje, rozumíte? Protože no. Blonďák v naší rodině, to já bych o něm samozřejmě něco musel vidět. No, se, ale když...
2: Nemusel. To se ukazuje budoucnost. On teprve přijde.
3: Jo, dobře. Rozumíte? Tak když tomu chtějí lidi věřit, ať věří. Když za to chtějí platit, ať platí, no mě to je úplně.
2: No, já jsem si právě myslela takových jako 500 korun, jo, za jednu věžbu, no to není moc.
3: 500? No. Ale to se, já bych za to ty prachy no, nedal. Ale aby jsme to zkrátili, podívejte se, no. Paní Mráčková, jak už jsem vám říkal, já potřebuju vědět, pod co já vlastně to vaše věštění šoupnu, protože státem uznaná živnost to zatím není.
2: Není.
3: To je mi líto, ani do budoucna to zatím nějak nevidím.
2: No ale za to já tam vidím věci. Teda já vám řeknu takhle hambatý, věci jsem v kouli dlouho neměla.
3: Počkejte, no, že bych vás já nakonec dal pod erotický služby?
2: Ale to si tam šoupněte tu vaši paní. Ježišmarja, co ona to tak... No já se na to ani koukat nebudu. Na to, aby se člověk koukal až po 22. hodině. No,
3: musím vás, tak mi teda řekněte, co tam vlastně vidíte.
2: No, počkejte. Jo, to já nemůžu právě. To já nemůžu, protože já nemám to oprávnění, víte? Ale... To přece na černo to nejde.
3: Počkejte,
2: to drahý
3: Mračku,
2: pane, to
3: ale
2: nejde
3: tak jako
2: na
3: zase jsme tady sami. Tak no, snad byste to, když už jste to nakousla kvůli mě, já, no.
2: Tak pane referente,
3: no.
2: Že jste to vy, no. Rozumíte, to já se teda na vás si dám záležet, rozumíte, tak počkejte. Jo, tak už jsem u vás v ložnici.
3: Přímo takhle?
2: Jo, přímo v ložnici. Hergo, vy tam máte hezký obraz.
3: Jo, no to je zrzavý.
2: Jo, vaší manželky.
3: Ne, to je moje.
2: Jo, to
3: moje,
2: je
3: ale malý se jmenoval Zrzavý, ten
2: takhle,
3: jsem to maloval, víte?
2: Takhle, helejte, ale on je nějaký nakřivo.
3: No jo, třeba možný, ona se občas přesou zdi, tam dělají se zbíječkou furt okolo něco, víte?
2: Ale to nevypadá na zbíječku, ne, to vypadá na toho blondiáka. Jo, podívejte se, co mi takovouhle dělá. Ještě.
3: Prosím vás, co vy máte pořád s tím blodňákem, já to vůbec nerozumím, to jsou nějaké úplně, tak mi třeba řekněte, kdy ho mám čekat, ať se na to nějak připravím,
2: můžu,
3: jestli
2: můžu,
3: přijde.
2: Můžu, já no? Se najedu na kalendář, hledajte 11. května.
3: Kolik?
2: 11. května.
3: Teď jsme u toho, jo, to je co? Úplně nesmysl, víte proč? Jak dneska to? Je 11. května.
2: No právě, ono mi to ukazuje i přítomnost. To byste neřekl.
3: Moment, počkejte.
2: No.
3: Vy chcete říct,
2: co?
3: Že to, co vy tam vidíte,
2: no.
3: Ložnice, postel, blonďák u nás doma, že to všechno se odehrává teď?
2: Teď, v tento okamžik. A co já tam vidím teda, já vám řeknu, radši bych to neviděla. Ježišmarja.
3: Souro! Okamžitě se oblíkni! Všechno vím! Oblíkni se ti říkám! Oblíknout!
2: Ale ona už se oblíká.
3: Jo?
2: Jo, ona už se oblíká.
3: Všechno vím, oblíkni se. Spolu jsme skončili. Že se nestydíš s blondiákem. Hamba, skončili jsme. Tak a už nikdy nepřijdu.
2: Ne, teď za 3 dny, až za 3 dny.
3: Přijdu možná až za 3 dny.
2: Jo.
3: Cože? Kde budu?
2: Na chalupě.
3: Na chalupě budu.
2: Se svojí sekretářkou.
3: Sám tam budu. Skončili jsme, konec, mrcho, couro, nazdar!
1: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Pane majore,
2: stop. Dneska už nic neberu, Kořínek. Dneska toho mám až takhle. Teď sám víte, co jsme všechno dneska dělali, já vám to řeknu. Hele, 4 vloupačky, 7 drobných krádeží. Pak jsme museli rozehnat ten sraz z kinu. Pak jsme museli znova dávat dohromady tu cikánskou svatbu. Hele, mám toho až po krk. No, za 15 minut mě končí služba. Půjdu hezky domů, ne, dám si pivko, co mi bude chybět?
3: Znásilnění.
2: Víte, že dneska ani nějak ne.
3: Jedno tady totiž je, čeká venku.
4: U nás poctivá ženská spravedlnosti, nebo ne?
2: Hlavně klid, paninko. Hlavně se uklidněte. Nechcete přijít radši zítra ráno. Ale... Hleďte, mě končí už služba.
4: Hleďte, to mě nezajímá, pane...
2: Majore,
4: to mě nezajímá. Já totiž chci ohlásit znásilnění.
2: No, to je něco jiného? No to já ještě musím vzít. Tak přiveďte dceru.
4: Proč dceru? Já žádnou nemám. Já mám akorát neteř. Ježišmarja, ona naše bláže něco provedla.
2: Ale vy jste říkala, že jdete hlásit nějaký znásilnění.
4: No teď, že se to takhle nemůžu nechat. Syčák jeden, já bych mu dala.
2: Rozumím. Bláže mu nedala, tak on použil násilí. To je běžná praxe v podobných případech.
4: Ježišmarja, co sem taháte naši blážu, ta se vdala do Poděbrad. V tom parku se mnou byla akorát Žovka.
2: No tak přivejte Žovku, no.
4: Ale ta spí tam na chodbě pod lavicí.
2: Ona nám tady chrápe na chodbě pod lavicí? A proč ji vozíte sem, proč jste ji nevodezla rovnou na záchytku?
4: Ježiš, a proč na záchytku? Tak ona se chtěla jenom vyčurat. Tak jsme šli do parku. Žovka je jezevčice. Je, mám jí zbudit jako svědka, jo.
2: Počkejte. Já jsem vlastně nějaký přetažený. Posaďte se.
4: Jo, děkuji. Tak.
2: Prosím vás.
4: No.
2: Koho teda vlastně znásilnili?
4: No koho asi, pane Marko. To víte, v takový chvíli je ženská úplně bezbraná. Hlejte, jestli chcete, tak já vám klidně můžu ukázat, jak mám natrženou...
2: Váš doktorovi!
4: Blůzičku.
2: Jo, blůzičku.
0: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.
5: Rádio Jihlava. Soul Sisters.

0: Já, že jsem koupil lajetko nějakou.
1: No, ale to asi myslím já.
0: Pozorní, kdo ti vlastně tu dialektiku vysvětloval? Nebyl to jiný pán?
1: Ale no ty, Mouračku, ty jsi říkal, slečno, slečno, vás by měli ukazovat jen při zvláštních příležitostech, tak dvakrát do roka.
0: Jo, tak to jsem
1: byl. Vy jste něco, co může pochopit pouze Picasso a já?
0: Jo, tak to jsem byl já, ale to jsem to přehnal. A taky se mi to vymstilo. Na rukou jsem tě nosil.
1: No ovšem, z gauče na gauč.
0: Hele, štěstí mi to moje. Já bych tě i teď nosil, ale museli by se vrátit doby, kdy jsem ti vysvětloval, že všechno souvisí se vším. Rozumíš, jedním slovem prostě, no začít znovu. Aha. Hele, dáme se rozvést.
1: Ježiša, Mouračku, ty si snad myslíš, že ti na tohle to skočím.
0: Ne?
1: Ne.
0: Ne?
1: Ne.
0: Tak ne.
1: Ne.
0: No dobře, buď si lhostejná, buď si chladná.
1: Jo, tak já, chladná, lhostejná, tak já jsem chladná, lhostejná, že ty jsi se v požehnaném věku zamiloval do nějakého zajíce.
0: Já?
1: A já chladná, lhostejná.
0: Jsi lhostejná, jsi lhostejná a já trpím,
1: jo,
0: rozumíš?
1: Trpíš.
0: Já trpím. Já. Ano, já jsem se zamiloval a tadyhle mě to takhle, nebo tadyhle, no prostě tadyhle mě to takhle hára.
1: Jo.
0: Ty si přitom čteš, kolik dostal pan Kopidlo za omezování svobody.
1: A Milánku, ono by ti snad pomohlo, kdybych četla FL věka.
0: Hele, ty nemáš vůbec co číst, když já takhle trpím. Ty máš jako moje žena soucítit se mnou. Máš mě litovat. Máš trpět. Jako trpím já, ano. Člověče, ty vůbec nevíš, co se to se mnou děje. Já jim miluju.
1: A proč mě s tím otravuješ?
0: No proč? Protože jsi moje manželka. Protože mi máš podle zákona pomáhat u stolový úlože. Tedy pomáhat a nečíst si o panu Kopidlovi.
1: Pojď sem, tak víš co, já ti pomůžu.
0: No vidíš,
1: no. Tak pojď sem, no tak chlapeček můj, no tak on se zamiloval. A nešťastně, ale to přejde. Napíšeme ty nehodný, viď, Mourečku. Napíšeme, jak se to trápí. A když to nepomůže, tak ji uneseme.
0: Uneseme. Ty ji uneseš.
1: Kolik ona váží, jak je těžká?
0: No, to je lehká ženská.
1: Jo, no tak uneseme.
0: Zlato moje, já ji tak miluju. Kdyby to věděla.
1: Jo, tak neví.
0: Ne.
1: Neví. Ne,
0: kdo by to taky vykecal?
1: No jo.
0: To je tajemství, rozumíš? Sladký tajemství.
1: No jo.
0: Hlavně pro ní.
1: Jo, no ta bude překvapená, až se to doví, že ji náš Mourek miluje. Kota bude překvapená.
0: No a až ji uneseme, to se teprve podiví.
1: No to se podiví. Hlavně až tě pozná, ta se podiví.
0: No hlavně, že nepomůžeš.
1: No to víš,
0: tak je to správný. Jako manželka mě má být ve všem nápomocná. Ano. Že pomůžeš kocourkovi, který se trápí a je zamilovaný.
1: Ale to víš, že jo.
0: Jenže ona mě nemiluje.
1: Ale Mouračku, to je tím, že ona o tom neví.
0: Že jo.
1: Ano, ale až se to dozví, ta se zblázní. Úplně, lásko.
0: Víš, že jo.
1: Určitě.
0: No, zblázní se.
1: No, se zblázní.
0: Určitě se zblázní.
1: No, určitě, to bude blázen.
0: Počkej, jenže co provedeme s tebou, až bude tady?
1: Ale se mnou si nedělej starosti. Hlavní věc je, aby už byla tady a byl pokoj.
0: Moment, počkej, tak dost. Jak to, že nežárlíš? Ty, moje žena a nežárlí? Tak ty už mě nemáš ráda. Nemáš, přiznej se.
1: Ale mám. Víš, že mám. A nebo nemám.
0: No, tak, prosím. Vlastní žena mě nemá ráda. Jak to pak můžu chtít na cizích lidech?

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Ptá se Anita doktora, říká, prosím vás, pane doktore, jak musím tu antikoncepci brát? Musím to vzít po každý souloži, anebo stačí jedna pilulka denně? Mladý lékař má za sebou první porod a ptá se šéf lékaře, jestli dělal všechno dobře. Ten říká, no tak celkem jo, no akorát to plácnutí na zadek se nedělá matce, ale tomu novorozenětí. Lékař říká k jedný pacientce. No a teď bych jenom ještě chtěl vědět, jak je to u vás v manželství s vaším sexuálním životem. Ona říká, no tak u mě je to, pane doktore, všechno normální. No všem, jak je to u manžela, to já nevím, že o mě nikdy nic nevypráví. Potkají se paní Čmoudová s paní Bulkovou. Povídá paní Čmoudová. Je, já už vás neviděla, paní Bulková. Co podělá vaše dcerka? Já slyšela, že už má přítele nějakýho. Paní Bulková říká, no jo, ale ne nějak, jak si snad myslíte, jenom tak čistě platonický, víte. Paní Čmoudová říká, platonický, a jak je to platonický? Paní Bulková říká, no jako, že za to nebere ještě nějaký peníze, nebo tak. U kanibalů je v kotli s vodou člověk, pod kotlem je oheň. Kanibal říká k svý ženě, hele, tak já teď musím pryč a nezapomeň, jak jsem ti říkal, až začne křičet, tak přidej cibuli. Baví se dvě, povídá ta jedna. Poslíš, Anka, prej si chceš nechat udělat plastiku prsou, je to pravda? Anka říká, jde pak, prosím tě, ani nápad. Můj starý si nic takového nezaslouží. Jedou dva rytíři na koni, jeden mladý a jeden starý. Povídá ten mladý, já nevím, ty si dal tvý starý manželce taky pas cudnosti. To si myslíš, že by ti

Pane vrchní, tomuhle říkáte specialita? Vždyť ty psí karvanátky jsou tvrdý a žamba. Ten vrchní říká, no jo, to víte, no, těch psů je teď pořád míň, tak my to teď meleme i s boudou. Pan učitel ve škole mluví o hygieně a chce, aby děti uhodly, že si před spaním mají čistit zuby. Povídá, no, tak co se vždycky před spaním dělá? No, Moricku, no, co dělají například tví rodiče večer před spaním? Moricek říká, poslyšte, pane učiteli, já vím, co dělají, vy taky víte, co dělají. No ale řekněte, je tohleto otázka pro třetí třídu?

0: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.
1: Někdy jsem daleko, pak blíž. Někdy jsme rub a líc. Někdy slyším tikat hodiny, co už roky nechtějí jít. Někdy tě mám ve svém těle od pondělí.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Ty se budeš divit, jo?
2: No.
1: A já jsem šla dneska rovnou...
2: Mluv to tam, nedejchej na mě.
1: Rovnou z práce domů.
2: To jste ale vzala nějak přes Aljašku, víš?
1: Ne, pojď. Počkej, Roberta, přiznal si, jdu ti domů a přes ulici...
2: No.
1: Mladík, jo?
2: No.
1: Krásnej, sportovní, 18 letý, jo?
2: No.
1: A povídá mě, dívenko...
2: A co povídá?
1: Dívenko...
2: A pak jsi ho převedla přes křižovatku, jo? Co?
1: Proč?
2: No jak to proč?
1: Proč?
2: To musel být slepej, když ti řekl dívenko.
1: Ano, prosím. Robert, počkej, po mně povídá. Dívenko, nešla byste ke mně domů na kafe? Já vám mám doma pravýho Renára.
2: Kdo je to?
1: No to jsem právě taky nevěděla, tak jsem byla zvědavá, bo mi furt říkal, šla se mnou.
2: Ale já doufám, že víš, jak seš vychovat, že jsi nešla.
1: Ne, šla?
2: Jak to?
1: No určitě jsem šla, já se to pamatuju. Hele, já jsem mu říkala, já bych nešla, pane.
2: To je správný.
1: Pač, kdybyste byl sám, bych jsem se bála, ale když tam bude pan Renoir, možná, že se budu před ním. Možná, že se budu před ním stydět, jo?
2: No.
1: Ale půjdu, jo? No a tam jsem se ti zamilovala.
2: No,
1: já jsem ti vůbec nevěděla, co dělám.
2: No takhle vůbec.
1: No ne, počkej, já si piju kafe nebo borovičku.
2: He, jo, tak. Víš? Tak ty mě chceš, ona mi zase chce namluvit, že jsi byla s nějakým Renoirem, víš?
1: Lázinko, to je úplně mrtvej malíř.
2: Jak to?
1: Protože umřel.
2: Jo, on umřel, chudá.
1: Já jsem byla s Marcelem. Ten je či vzdělaný. A krásnej. Něco takový, hele, jako když se koukám na tebe, jo?
2: Ale, prosím tě.
1: No? Úplně pravej opak.
2: Ale, jdi, prosím tě, ty jsi pořád.
1: Roberte, Marcel, jo? Oči jako blesky.
2: No.
1: Jo? Svaly jako teda bouře, jo? Vlasy jako vám. A pusinku jako majovej deštník.
2: Oh, no, správně říká se deštík, ne deštník.
1: A jo,
2: tohle si mu všecko vyprávěla, jo?
1: No,
2: takže to jsme uklidnila, pak to není vyznání lásky, to je předpověď počasí, tohleta. Majovej deštík, no. Ale hlavně nezamluvej to, kde jsi byla, to mě řekni, to mě zajímá, nedejkej na mě.
1: A já ti to neřeknu.
2: Proč bys mi to neřekla?
1: Protože já jsem teď na chvilku uražena.
2: No, to by dlouho trvá.
1: A pak ti to taky neřeknu, protože je to tajemství, já jsem byla v Barberíně.
2: Tak jaký to je tajemství, když mi říkáš, že jsi byla v Barberíně?
1: Já si to nechám pro sebe.
2: No, buď tak hodná. Tak ty jsi byla v Barberíně, jo? Tak teď ti poprvé dokážu, jaký máš příbuzný. Já jsem totiž všecky obtelefonoval, víš?
1: No.
2: A víš, co mi řekli? Každý jeden vedle druhého mi řekl, že jsi od nich právě odešla. Takový ty máš příbuzný.
1: No tak vidíš, jaký máme hodný příbuzný. A neřve na mě!
2: Já nic neříkal.
1: Já jsem proto taková takhle, já vyvádím, protože já by jsem nevyváděla, kdyby jsem nebyla takhle zklamaná.
2: Čím jsi zklamaná?
1: Ano, já jsem zklamaná.
2: Čím ty jsi zklamaná?
1: Ano, protože ty mi nedáváš tu pravou, poctivou a věčnou lásku.
2: Jakou?
1: Pravou, poctivou a věčnou.
2: Věčnou lásku, že 1000 korun měsíčně, co mi dáváš na domácnost?
1: Ano.
2: Čistou lásku.
0: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Dobrý večer. Tak řekli jsme hovory. Hovory H. Jde o to hovory o čem, hovory s kým, hovory proč. No, já bych řekl, že hovor, tedy pohovor, dohovor, rozhovor, je takovou základní, zásadní věcí. Já si myslím, že dokud jeden člověk mluví k druhému a druhý mu naslouchá, dokud si chtějí porozumět, dokud oba stejnými slovy míní stejné věci, dokud je mezi nimi dobrá vůle dorozumět se, porozumět si, chápat jeden druhého, do té doby je to s lidmi dobré, ba dokonce výborné. Ono se říká, že na počátku bylo slovo, dokonce jedna kniha tak začíná, že na počátku bylo slovo. Která kniha?
2: Nevím.
1: To nevíte? To byste měl vědět. Bible. No, vědět to nemusíte, souhlasit si nemusíte, to je samozřejmě, ale mohla byste to vědět. Ale jiný pán v jiné knize zase tvrdí, že na počátku byl čin. Který pán v které knize?
2: Nevím.
1: Taky nevíte. Johann Wolfgang Faust v knize Goethe. Ano. A já se do toho sporu nechci míchat, protože nakonec, až už bylo na počátku slovo nebo čin, že? Nakonec, co už mi o tom, toť otázka, jak říká třetí pán v třetí knize. Ano, to známe. Nebo ne? Známe, ano. Já myslím, že to je taková otázka asi jako třeba, co bylo dřív, jestli slepice nebo vejce. Taky problém, to je veliký problém. Co bylo dřív, slepice nebo vejce?
2: Slepička.
1: Slepička, aha. A z čeho pak se narodila?
2: Z vajíčka.
1: Z vajíčka. A kdo pak nám snesl vajíčko?
2: No já.
1: Sráje, teď beránek, který snímá hříchy světa. Já znám lidi, kteří nesnášejí vejce. Ale já myslím, že se nebudeme plést do těchto prazákladních otázek, protože, jak říkám, ať už je to tak, nebo tak. Já myslím, já bych dával takový návrh. Já, to je moje soukromá, to je jako soukromý pocit, já to nevnucu, prosím. Kdo je proti, ať je proti. Já si myslím, že na počátku byla otázka, že člověk začal být člověkem tam, kde se začal ptát, hledat odpovědi, chtít odpovědi, znát a tak dále. Tam, kde narovnal páteř a podíval se nahoru a viděl, že kromě potravy existuje taky hvězdné nebe. Tam, že se poličtil, ale nebudeme se plést o těchto ošemetných, velikých otázek. Já myslím, že zůstaneme u takových malých, maličkých věcí, prostých, každodenních, jako je třeba tahle krásná houpací dřevěná židle. Připomíná mýho koně za mého mladá.

nám smutek rozbitých soukolí, kdy do srdcí žití zabolí a ví. Jak vše to hezké pomalu zraje, pak na dlaních taje, jak loňský sníh

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Žebrák, prosím pěkně poníženě o malilinkatou almužničku. No tak a máte zpátky za tisícovku? Ale bože, třeba i na pětitisícovku.

0: Co se tady děje?
1: Co se chystá?
2: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
0: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
2: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřováky bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Třešně 100 gramů za 9,90. A Pilsner Urquell v multipeku 6x 0,5 litru za 173 korun. Lidl, to se vyplatí.

naši fontána, to bude na pořád.

0: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
1: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
2: Přeji hezké pondělí. Česko o víkendu zasáhly tropické teploty. Po oba dny bylo překonáno dosavadní teplotní maximum pro Českou republiku. Od včerejška rekord činí 41,9 stupně Celsia. Padl v Duxanech na Litoměřicku. Koupaliště čelila náporu návštěvníků. Podle dostupných informací od pátku utonulo 5 lidí. Záchranáři zaznamenali stovky kolapsů. Častou příčinou zdravotních potíží byla dehydratace a přehřátí organismu.
1: Jihlava aktuálně.
2: Město Jihlava nechá prověřit možné podzemní zdroje pitné vody ve třech lokalitách. Jedna je v části Sasov a dvě u Kosova. Za hydrogeologický průzkum zaplatí přes 300 000 korun bez daně z přidané hodnoty. Primátor Petr Ryška řekl, že je dobré vědět, kde je voda. Čeští záchranáři se včera ve Venezuele zapojili do práce na záchraně přeživších po rozsáhlých středečních zemětřeseních. Do terénu vyslali tři průzkumné týmy, které prověřily několik lokalit, kde by se ještě mohli nacházet živí zavalení lidé. Počet obětí podle úřadů vzrostl na nejméně 1450. Pohřešovány jsou stále 10 000 lidí. Se 14 českými účastníky, včetně tří letošních vítězek travnatých turnajů Lindou Noskovou, Karolínou Muchovou a Marií Bouskovou začne dnes grandslamový Wimbledon. Tituly obhajují Ital Sinner a Polka Švonteková. Tahákem bude návrat Američanky Siriny Williams.
1: Rádio Jihlava 101.

0: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
1: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například Coca-Cola Normal nebo Coca-Cola Zero 1,75 litru za novou běžnou cenu 34,90. Nebo máslo 250 gramů za novou běžnou cenu 29,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.

0: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Třešně 100 gramů za 9,90. A Pilsner Urquell v multipeku 6x půl litru za 173 korun. Lidl, to se vyplatí.
1: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
2: Přeji pěkné ráno. Ministr zahraničí Petr Macinka trvá na tom, že vedoucím české delegace na summitu Severoatlantické aliance v Ankaře bude premiér Andrej Babiš. Včera také nepřímo potvrdil, že na vrcholné fórum pojede i prezident Petr Pavel. S definitivním složením delegace chce dnes nejdřív seznámit vládu.
1: Co se děje v kraji?
2: Na Vysočině včera padly teplotní rekordy na všech 14 meteorologických stanicích, které měří déle než 30 let. Nejtepleji bylo v Dukovanech na Třebícku, kde zaznamenali 38,1 stupně Celsia. Šlo o nejvyšší hodnotu naměřenou na stanici. Vlak se zhruba 630 cestujícími zůstal stát bez fungující klimatizace na severu Německa. Souprava se na trase z Hamburku do Prahy ocitla bez přívodu elektřiny v důsledku poškození trakčního vedení. 3 lidé s problémy s krevním oběhem byli ošetřeni v nemocnici. Čtvrtkařka Lourdes Gloria Manuel byla i při třetím startu v diamantové lize druhá. Česká atletka si výkonem 49,37 opět vylepšila osobní rekord, tentokrát o téměř 0,4. V této sezóně je nejrychlejší Evropankou.
1: Rádio Jihlava.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Když nemám chuť k jídlu, piju fernet. Když nemám náladu, dám si dvě decky vína. A kdy piješ vodu? Když nemám peníze.

0: Mediojet Ignis Brunensis. Světová soutěž ohňostrojů na Brněnské přehradě pokračuje. Středa 1. července ve 22.30. Ohňostroj Švýcarska. A jako novinka také laserový světelný maják. Po středě potom finále na přehradě hned v sobotu 4. července s ohňostrojem Finska a dronovou světelnou show. Regiojet Ignis Brunensis. Po 29. v Brně.
1: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
2: Ahoj, tady Cenfluencer. Teď nemůžu mluvit, protože procházím tisíce produktů za ty nejnižší ceny na Allegro. Podrobnosti najdeš na allegro.cz v sekci Záruka nejnižší ceny. Užívej si víc za méně. Allegro.
3: Tahle nabídka na vás nepočká. Pevný internet od Vodafonu teď můžete mít už od 199 korun měsíčně na první rok, ale jen do konce června. Tak neváhejte ani minutu a skočte si pro pevný internet do naší prodejny nebo na Vodafone.cz. Vodafone.

0: Rádio Jihlava 101.1 FM. Rádio Jihlava.
1: What we're living in.

0: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
1: Přeji hezké pondělí. Česko o víkendu zasáhly tropické teploty. Po oba dny bylo překonáno dosavadní teplotní maximum pro Českou republiku. Od včerejška rekord činí 41,9 stupně Celsia. Padl v Doksanech na Litoměřicku. Koupaliště čelila náporu návštěvníků. Podle dostupných informací od pátku utonulo 5 lidí. Záchranáři zaznamenali stovky kolapsů. Častou příčinou zdravotních potíží byla dehydratace a přehřátí organismu.
0: Jihlava aktuálně.
1: Město Jihlava nechá prověřit možné podzemní zdroje pitné vody ve třech lokalitách. Jedna je v části Sasov a dvě u Kosova. Za hydrogeologický průzkum zaplatí přes 300 tisíc korun bez daně z přidané hodnoty. Primátor Petr Ryška řekl, že je dobré vědět, kde je voda. Čeští záchranáři se včera ve Venezuele zapojili do práce na záchraně přeživších po rozsáhlých středečních zemětřeseních. Do terénu vyslali 3 průzkumné týmy, které prověřily několik lokalit, kde by se ještě mohly nacházet živí zavalení lidé. Počet obětí podle úřadů vzrostl na nejméně 1450. Pohřešovány jsou stále 10 000 lidí. Se 14 českými účastníky, včetně 3 letošních vítězek travnatých turnajů Lindou Noskovou, Karolínou Muchovou a Marií Bouskovou začne dnes grandslamový Wimbledon. Tituly obhajují Ital Sinner a Polka Švonteková. Tahákem bude návrat Američanky Siriny Williams.
0: Rádio Jihlava 101.1 FM. Rádio Jihlava.
2: Ladíte Rádio Jihlava, s vámi v tuhle chvíli ve studiu už Peťa Hlávková. Zdravím všechny školáky, kterým už škola skončila, začínají prázdniny, hlavně si je pořádně užijte. Za chvíli víc o tom, že město Brtnice otevřelo část nové cyklostezky z místní části Komárovice ke zřícenině hradu Rokštejn. Teď ale další hity.

9 km vede přírodou, říčním údolím. Město má už téměř hotovou i navazující část stezky do Brtnice. Dokončení posledního úseku zabrzdila stavba mostu nového silničního obchvatu. Teď už další muzika.

Možná už jste někdy o někom řekli, že je blbej jako Štoudev. Víte ale, k čemu jste ho touto větou vlastně přirovnali? Štoudev byla v minulosti často využívanou dřevěnou nádobou na vodu s kovovými obručemi. Kromě Štoudve pak v obdobných frazémech můžeme odkazovat například na poleno či troky. A proč zrovna tyto předměty? V minulosti se totiž hloupost často přirovnávala k něčemu neživému a především pak dřevěnému. Tak teď jste opět chytřejší než rádio.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Říká paní Novotná manželovi, včera si zase přišel domů ožralý.
2: Kdo ti to řekl?
1: No ty sám. A víš vůbec, kolik toho ožralý nakecají?

0: co se tady děje?
1: Co se chystá?
2: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
0: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
2: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com

떨어진 별 내 우주에 넌 또 다른 세상을 만들어주는 girl 너는 내 별이자 나의 우주니까 지금 이 시련도 결국엔 잠시니까

0: way. Ladíte Rádio Jihlava, spolek Děti země se obrátil na ústavní soud kvůli umístění nového jaderného bloku v Dukovanech na Třebíčsku. Stížnost směřuje proti verdiktům Nejvyššího správního soudu a Městského soudu v Praze, které potvrdili postup Ministerstva průmyslu a obchodu. Úřad rozhodl o umístění stavby s tím, že výsadba stromů, které zmírní vizuální dopad na krajinný ráz, se dořeší až později. Za chvíli zprávy, teď další muzika.
1: 101.1 FM, Rádio Jihlava. Vaše jednička s českým

hvězdy ti na něj posvítí. Představ si, že mě máš vedle sebe, já to tu jistě

0: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
1: Přeji hezké pondělí. Noc na dnešek byla v Česku pravděpodobně nejteplejší v této vlně veder. Na 12 místech teplota neklesla pod 25 stupňů Celsia. Na téměř polovině měřících míst byla noc tropická, během které teplota neklesne pod 20.
0: Co se děje v kraji?
1: Na Vysočině včera padly teplotní rekordy na všech 14 meteorologických stanicích, které měří déle než 30 let. Nejtepleji bylo v Dukovanech na Třebíčsku, kde zaznamenali 38,1 stupně. Šlo o nejvyšší teplotu naměřenou na stanici. Dlouhodobý nedostatek vojáků chce Ukrajina vyřešit verbováním dobrovolníků v zahraničí. Síly do útočných jednotek láká na vysoké platy a příznivé náborové podmínky. Cizinec by měl měsíčně pobírat v průměru 150 500 korun. Cizinec, který podepíše smlouvu a měl by být zařazen na obzvláště nebezpečné pozice, například tam, kde je potřeba prolomit linie, by měl pobírat 233 000 korun.
0: Sport.
1: Tenistka Karolína Muchová se po zisku titulu na turnaji v Bad Homburgu vrátila před Wimbledonem zpět do elitní světové desítky. V žebříčku WTA se posunula na 9. místo a jediná příčka ji dělí od kariérového maxima, kterým je 8. místo ze závěru roku 2023. Nejlepší z českých tenistů je aktuálně 14. Jiří Lehečka.
0: Rádio Jihlava. 101.1 FM. Jsme tady s vámi.
2: Máme po zprávách, ladíte Rádio Jihlava. V Moravské Třebové ubývá dětí ve věku povinné školní docházky. Více za okamžik.
0: Rádio Jihlava 101.

0: Jihlava stále s vámi. V Moravské Třebové ubývá dětí ve věku povinné školní docházky. Město kvůli tomu sloučilo základní školu u kostela a základní školu v ulici Československé armády. Do budovy po škole v ulici Československé armády chce radnice přemístit dům dětí a mládeže. Teď už další muzika.
1: Zas jsi tak smutná, kdo se má na to koukat.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Pane doktore, byl jsem na dovolené a tam jsem se nakazil pohlavní chorobou. Myslíte, že to přejde? No pochopitelně, ale na manželku.

Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřovákýta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Třešně 100 gramů za 9,90. A Pilsner Urquell v multipeku 6x0,5 litru za 173 korun. Lidl, to se vyplatí.

0: Petra Stále s vámi ve studiu Rádia Jihlava. Radnice Žvežďáru nad Sázavou chystá ve spolupráci s tamním podnikem stavbu dvou bytových domů se 42 byty v oblasti Klafar. Investor je vybuduje na pozemcích, které teď patří městu. Radnice od něj v průběhu 10 let polovinu bytů koupí. Jde o firemní bydlení, které vzniká na základě koncesního řízení. Město neponese rizika spojená se stavbou, alespoň to řekl starosta Martin Mrkos. Na přípravu další rezidenční zóny radnice vybírá developera. Za chvíli zprávy, teď další muzika a já se těším zase zítra v 9.
1: Rádio Jihlava 101.

Někdy se ví, co Bůh chystá, a že se nedají stihnout všechna místa, ale je to dobrák altruista, vždyť mi dal tebe

0: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
1: Přeji hezký den. S rostoucími teplotami a používáním klimatizací roste spotřeba elektřiny a s ní i zatížení elektrické sítě. Podle části analytiků to může v krajním případě vést k lokálním výpadkům. K jednomu takovému mělo dojít například na Břeclavsku. Energetické společnosti ale obavy mírní. Přenosová síť je podle nich v letních měsících výrazně méně zatížená než v zimě.
0: Jihlava aktuálně.
1: V Jihlavě ode dneška platí letní provoz MHD. Na novou zastávku městské nádraží na Evropské ulici bude nově zajíždět linka C, která je prodloužená ze zastávky Kaufland. Zároveň bude většina spojů vedena v celé trase. V zastávce Březinova Konečná budou spoje končit pouze v okrajových částech dne. Obyvatelé Venezuely hlásí po dvojici středečních zemětřesení na 68 900 pohřešovaných. Nejničivější katastrofa svého druhu, která zemi postihla za více než 100 let, si podle nejnovější bilance vyžádala nejméně 1450 mrtvých a 3238 zraněných. Poškozeno bylo 774 budov, z nich se 189 zcela zřítilo.
0: Sport.
1: Karviná stáhla odvolání proti trestu za ovlivňování zápasů od etické komise fotbalové asociace, která ji vyloučila z první ligy. Ligová fotbalová asociace krok Slezského klubu ocenila jako zodpovědné a konstruktivní rozhodnutí.
0: Rádio Jihlava. 101.1 FM. Jsme tady s vámi.
2: Krásné pondělní dopoledne, milí posluchači Rádia Jihlava, přeje Fugas. Je lehce po 11. hodině, máme dneska už 29. června. Taky máme po víkendu, který byl žhavý jako rozpálené železo. A teplotní rekordy padaly jako kuželky. No a to je v podstatě ještě celé léto před námi. Ale zpět k dnešku. Co vás všechno čeká a co vás nemine? Opět v prvé řadě písničky, ale taky třeba si řekneme nejrůznější informace, zajímavosti a drby. Namátkou třeba to, že další z řad motoristů sobě si přijel do strážnice pro vypískání. Nebo si připomeneme, kdo dneska slaví svátek či narozeniny. Tak si na to všechno počkejte a já popřeji všem hezké pondělní dopoledne, dobrý den, dobrou náladu a dobrý poslech. No a hned posílám první mix největších světových i domácích hitů s přáním, ať se vám hezky poslouchá.
0: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

0: Posloucháte, dámy a pánové, Rádio Jihlava, my se společně teď můžeme podívat do světa hudby, protože jsou připraveny aktuální hudební zprávy.
1: Zatra, zajímavosti drby a aktuality ze světa hudby.
2: Nemládí, protože chci, protože mohu, protože je nám dobře, díky Bohu.
0: Lucie Bílá měla o víkendu vystoupit na zámeckých slavnostech ve Šluknově. Ovšem kvůli vlně extrémních veder skončila v nemocnici a byla nucena vystoupení zrušit. Po dohodě s týmem Lucie Bílé se pořadatelé akce rozhodli přesunout koncert Lucie Bílé na příští rok.
2: Co za mnou přijel na Harleji z Ostravy.
1: Rádio Jihlava. Rádio Jihlava.
2: I've always been the one to say the first goodbye.
0: Líbánky ani po měsíci od svatby nekončí. Callum Turner a Dua Lipa si stále ještě užívají zaslouženého odpočinku po náročných svatebních oslavách. Zdá se, že Itálie jim svědčí. Něžnostem se věnovali na suchu i ve vodě, kde pok po boku relaxovali na matracích.
1: Rádio Jihlava. Rádio Jihlava.
0: Už dvě vlastní písně představila Charlotte Gott svým fanouškům. Názor si na skladby mohli udělat i lidé z branže, včetně těch, kteří s nadanou dcerou Karla Gotta už spolupracovali. Tak jsme se třeba dozvěděli,

0: že Richard Krajčo tvrdí, že kdyby zpívala česky, že by to bylo lepší.
1: Zatrak, zajímavosti drby a aktuality ze světa hudby.
2: Rádio Jihlava 101.

noční akrobat a černý pasažér, co jednou nastoupí a zase chytí správný

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Jede blondýnka na kole a zastaví policista. Promiňte, máte prázdné zadní kolo? Blondýnka se podívá a říká, no to je možné, ale jenom ve spodu.

0: Jste dobře naladěni na 101.1 FM. No a my se teď můžeme mrknout na to, kdo 29. června slaví svátek. Tak přátelé, jsou to Petr i Pavel.
1: A aktuality ze světa hudby.
2: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

0: Budget Ignis Brunensis.
1: Světová soutěž ohňostrojů na Brněnské přehradě pokračuje. Středa 1. července ve 22.30. Ohňostroj Švýcarska. A jako novinka také laserový světelný maják. Po středě potom finále na přehradě hned v sobotu 4. července s ohňostrojem Finska a dronovou světelnou show. Regiojet Ignis Brunensis. Po 29. v Brně.
2: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například Kofola 2 litry za novou běžnou cenu 29,90. Nebo čerstvá vejce velikosti M 10 kusů za novou běžnou cenu 49,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.

0: Jste, dámy a pánové, dobře naladěni na 101.1 FM. Máme dneska pondělí, je 29. června. No a tak se můžeme mrknout na dnešní pranostiky. Jedna říká, na Petra a Pavla den jasný a čistý, rok úrodný bude jíst. Tak si na to určitě počkejte, páč vás to čeká už za malou chvíli.
1: Rádio Jihlava, 101.1 FM.

0: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Třešně 100 gramů za 9,90. A Pilsner Urquell v multipeku 6x půl litru za 173 korun. Lidl, to se vyplatí.
1: Každý den chtějí lidé nakupovat chytře, proto si vybírají Allegro z tisíci produktů za ty nejnižší ceny. Podrobnosti najdeš na allegro.cz v sekci Záruka nejnižší ceny. Užívej si víc za méně. Allegro.
2: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
3: Vítejte u zpráv. Ve fakultní nemocnici v pražském Motole operují lékaři páteř unikátní metodou. Za pomocí kamery dokážou jen dvěma drobnými vstupy uvolnit třeba při výřezu plotének utlačované nervy a odstranit tak příčinu bolesti. Výhodou je i rychlé zotavení pacientů. S bolestmi zad se potýká až 80% Čechů a jejich počet stále roste.
2: Co se děje v kraji?
3: U Dolní Rožínky na Žďársku se v sobotu utopil 35-letý muž, který se koupal v zatopeném lomu. Přesné příčiny tragické události prověřují policisté. Tělo našli potapěči včera ráno. Kanárské ostrovy bojují s nepříjemným a nebezpečným hmyzem. Turisté hlásí, že je během pobytu otravují komáři tigrovaní, kteří měli zamořit celý ostrov. Dříve se tento invazivní hmyz vyskytoval na ostrovech v chladnějších měsících. Teď je k vidění i na konci června. Tento druh komárů je velmi nebezpečný. Mohou totiž přenášet horečku, dengue nebo virus Zika.
2: Sport.
3: Čeští fotbalisté sice vypadli z mistrovství světa.
2: Rádio Jihlava.
4: 101.1 FM.
2: Jsme tady s vámi.
5: Hezké pondělní poledne vám přeje Fugas přímo z vln Rádia Jihlava a samozřejmě také dobrou chuť, pokud právě obědváte. Já teď přicházím s dalším receptem a dneska konkrétně si řekneme, jak se dělá takový letní těstovinový salát. Tak si na to určitě počkejte, páč vás to čeká už za malou chvíli.
2: Rádio Jihlava. Nejpohodovější hudba a zábava.

majonézu, med, citronovou šťávu a sůl a pepř. Všechno rozmícháme do hladké konzistence a promícháme s koprem. Dressing pak dochutíme podle chuti. Do velké misy nasypeme schladlé těstoviny, všechnu nakrájenou zeleninu, strouhaný sýr, vejce a tuňáka. Zakápneme olivovým olejem, osolíme a opepříme. No a všechno postupně zalijeme dressingem a důkladně promícháme. No a hotový salát dáme do lednice odležet a odchladit.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Žebrák, prosím pěkně poníženě o malilinkatou almužničku. No tak a máte zpátky za tisícovku? Ale bože, třeba i na pětitisícovku.

na rádiu Jihlava. Posloucháte, dámy a pánové, rádio Jihlava, na něm právě teď na vás čeká pohádka. Vítejte v bulvárním okénku. Už provždy pověsil herecké řemeslo na hřebík. Petr Nárožný odmítl rezolutně operaci nohy a tím si podepsal ortel. Záměr vystoupit na folklorním festivalu ve Strážnici, kde se o den dříve dočkal vypískání publikem i jeho stranický kolega a ministr kultury Ota Klemp.

0: Posloucháte, dámy a pánové, Rádio Jihlava s Fugasem a ten vám všem přeje hezký den. Dneska máme pondělí a je 29. června. V tomto týdnu nás čeká hodně deště, a to proto, aby rostly houby. Jinak dneska 31 stupňů a s každým dalším dnem o 1 až 2 stupínky méně. Třeba v pátek už to bude příjemných 25 stupňů. Zatím to ale vypadá na deštivý víkend. Nicméně, jak známe meteorologii, tak se to do konce týdne ještě může změnit.
1: Rádio Jihlava 101.1 FM. Rádio Jihlava.
2: Co se tady děje?
3: Co se chystá?
4: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
5: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
4: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.

0: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřováky ta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Třešně 100 gramů za 9,90. A Pilsner Urquell v multipeku 6x půl litru za 173 korun. Lidl, to se vyplatí.
1: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
2: Hezké odpoledne. Volby do sněmovny by v případě jejich konání v červnu opět vyhrálo hnutí ANO, které by dostalo 32,2% hlasů. Druhý nejlepší výsledek by zaznamenalo hnutí STAN s 13,5% před ODS se ziskem 13%. Přes 5% nutných pro vstup do dolní parlamentní komory by mělo ještě SPD, Piráti a motoristé.
1: Co se děje v kraji?
2: Ve Žďáru nad Sázavou je u kostela svatého Prokopa nově osazena socha jeho patrona. Bronzové dílo je vysoké 1,5 metru a je umístěno na mohutný žulový blok Nové Kašny. Žlábek, kterým z ní voda bude odtékat několik metrů v sousední dlažbě, symbolicky připomíná brázdu, kterou podle legendy svatý Prokop vyoral s čertem zapřeženým do pluhu. Na Kypru zemřeli v zamčeném autě dva sourozenci z Bulharska ve věku 8 a 10 let. Policie po tragédii zadržela jejich otce a jeho partnerku kvůli podezření ze zanedbání péče. Auto se mělo nacházet na poli v blízkosti obytného domu a mělo být zamčené. Stále není jasné, jak se do něj děti dostaly. Jejich otec i jeho partnerka byli v té době v práci. Nejde bohužel o ojedinělý případ. Ve Francii zemřeli v zamčeném autě nedávno dva malí chlapci. Zřejmě v důsledku extrémních veder.
1: Sport.
2: Česká lyžařská hvězda Ester Ledecká prožila těžkou sezónu a pomalu se zároveň připravuje na tu novou. Na konci června si však odskočila na dovolenou, tentokrát do Řecka. Dokonce tam ochutnala i tradiční řecké jídlo gyros.
1: Rádio Jihlava. 101.1 FM. Jsme tady s vámi.
3: 13. hodina nám odbyla, dámy a pánové, a my samozřejmě pokračujeme dál v našem pondělním vysílání. Už za okamžik se mrkneme na někoho slavného.
1: Rádio Jihlava. Nejpohodovější hudba a

Herec Petr Nárožný po operaci krčku odmítl další operaci. Vítejte v bulvárním okénku. Už provždy pověsil herecké řemeslo na hřebík. Petr Nárožný odmítl rezolutně operaci nohy a tím si podepsal ortel. Jsem si toho plně vědom, řekl oblíbený herec. Východiskem už nejsou ani rehabilitace, ale další velká operace. A to jsem odmítl. V mém věku už je to totiž hodně velké riziko. Tak mám prostě smůlu. Bez operace se to totiž nikdy nezlepší, říkají samotní lékaři. Komentoval to celé herec. Ta noha mě moc bolí. Hrát už ale opravdu nemohu. Snad jen někde besedovat. No, tak se na mě nezlobte, poznamenal herec.

0: Posloucháte pondělní odpolední program Rádia Jihlava s Fugasem a ten vám všem přeje hezký den.
1: Vaše starosti na naši hlavu.
0: Přijel si pro pískot a hukot. Tak zdůvodnil ministr zahraničních věcí a předseda motoristů sobě Petr Macinka záměr vystoupit na folklorním festivalu ve Strážnici, kde se o den dříve dočkal vypískání publikem i jeho stranický kolega a ministr kultury Ota Klempíř. No a nakonec se toho skutečně dočkal i Macinka. Tak si pojďme poslechnout tu atmosféru, která probíhala během Macinkova vystoupení ve Strážnici.
2: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

0: štěstí. Posloucháte, dámy a pánové, Rádio Jihlava. Dneska máme pondělí, je 29. června. No a já už se s vámi musím pomalu rozloučit, protože je připravena moje kolegyně Katka, aby vám dělala v následujících 2 hodinách příjemnou společnost. A v 16 hodin se sem zase vrátím. No a tímto vás také zvu. Do té doby, čau bas fugas.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřováky bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Třešně 100 gramů za 9,90. A Pilsner Urquell v multipeku 6x 0,5 litru za 173 korun. Lidl, to se vyplatí.

0: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
1: Přeji hezké pondělí. Noc na dnešek byla v Česku pravděpodobně nejteplejší v této vlně veder. Na 12 místech teplota neklesla pod 25 stupňů Celsia. Na téměř polovině měřících míst byla noc tropická, během které teplota neklesne pod 20.
0: Co se děje v kraji?
1: Na Vysočině včera padly teplotní rekordy na všech 14 meteorologických stanicích, které měří déle než 30 let. Nejtepleji bylo v Dukovanech na Třebíčsku, kde zaznamenali 38,1 stupně. Šlo o nejvyšší teplotu naměřenou na stanici. Dlouhodobý nedostatek vojáků chce Ukrajina vyřešit verbováním dobrovolníků v zahraničí. Síly do útočných jednotek láká na vysoké platy a příznivé náborové podmínky. Cizinec by měl měsíčně pobírat v průměru 150 500 korun. Cizinec, který podepíše smlouvu a měl by být zařazen na obzvláště nebezpečné pozice, například tam, kde je potřeba prolomit linie, by měl pobírat 233 000 korun.
0: Sport.
1: Tenistka Karolína Muchová se po zisku titulu na turnaji v Bad Homburgu vrátila před Wimbledonem zpět do elitní světové desítky. V žebříčku WTA se posunula na 9. místo a jediná příčka ji dělí od kariérového maxima, kterým je 8. místo ze závěru roku 2023. Nejlepší z českých tenistů je aktuálně 14. Jiří Lehečka.
0: Rádio Jihlava. 101.1 FM. Jsme tady s vámi.
2: Sledíte Rádio Jihlava, taky v pondělí Katka vám přeje pohodové odpoledne. Víme, že Jihlava nechá prověřit možné podzemní zdroje pitné vody ve třech lokalitách. Podrobnosti už za moment.
0: Rádio Jihlava. 101.

Pěkné odpoledne, díky, že ladíte rádio Jihlava. Město Jihlava nechá prověřit možné podzemní zdroje pitné vody ve třech lokalitách. Jedna je v části Sasov a dvě u Kosova. Za hydrogeologický průzkum zaplatí přes 300 tisíc korun bez daně z přidané hodnoty. Primátor Petr Ryška řekl, že je dobré vědět, kde je voda. Teď ale zpátky k hitům rádia Jihlava. Mějte pohodový den.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Když nemám chuť k jídlu, piju fernet. Když nemám náladu, dám si dvě decky vína. A kdy piješ vodu? Když nemám peníze.

0: Ladíte rádio Jihlava, Katka přeje hezké odpoledne. Na Vysočině včera padly teplotní rekordy na všech stanicích. Další informace za chvíli.
1: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

0: Hezké odpoledne, těší nás, že ladíte rádio Jihlava v tom dalším horkém dni. Včera na Vysočině padly teplotní rekordy na všech 14 meteorologických stanicích, které měří déle než 30 let. Nejtepleji bylo v Dukovanech na Třebíčsku, kde zaznamenali 38,1 stupně Celsia. Šlo o nejvyšší hodnotu naměřenou na stanici. Teď ale zpátky k hitům rádia Jihlava. Pěkné odpoledne.
1: Tahle nabídka na vás nepočká. Pevný internet od Vodafonu teď můžete mít už od 199 korun měsíčně na první rok, ale jen do konce června. Tak neváhejte ani minutu a skočte si pro pevný internet do naší prodejny nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
2: Ahoj, tady Cenfluencer. Teď nemůžu mluvit, protože procházím tisíce produktů za ty nejnižší ceny na Allegro. Podrobnosti najdeš na Allegro.cz v sekci Záruka nejnižší ceny. Užívej si víc za méně. Allegro.
3: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.

pověst rozprostřela stín, sluha svůj rozkaz vyplnil a pak zastavil se čas.

0: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
1: Přeji hezký den. S rostoucími teplotami a používáním klimatizací roste spotřeba elektřiny a s ní i zatížení elektrické sítě. Podle části analytiků to může v krajním případě vést k lokálním výpadkům. K jednomu takovému mělo dojít například na Břeclavsku. Energetické společnosti ale obavy mírní. Přenosová sítě podle nich v letních měsících výrazně méně zatížená než v zimě.
0: Jihlava aktuálně.
1: V Jihlavě ode dneška platí letní provoz MHD. Na novou zastávku městské nádraží na Evropské ulici bude nově zajíždět linka C, která je prodloužená ze zastávky Kaufland. Zároveň bude většina spojů vedena v celé trase. V zastávce Březinova Konečná budou spoje končit pouze v okrajových částech dne. Obyvatelé Venezuely hlásí po dvojici středečních zemětřesení na 68 900 pohřešovaných. Nejničivější katastrofa svého druhu, která zemi postihla za více než 100 let, si podle nejnovější bilance vyžádala nejméně 1450 mrtvých a 3238 zraněných. Poškozeno bylo 774 budov, z nich se 189 zcela zřítilo.
0: Sport.
1: Karviná stáhla odvolání proti trestu za ovlivňování zápasů od etické komise fotbalové asociace, která ji vyloučila z první ligy. Ligová fotbalová asociace krok Slezského klubu ocenila jako zodpovědné a konstruktivní rozhodnutí.
0: Rádio Jihlava 101.1 FM. Jsme tady s vámi.
2: Krásný den, z Rádia Jihlava vám všem přeje Katka. Víme, že na Žďársku se v sobotu utopil 35-letý muž. Další informace přidám za chvíli i s varováním. Hezké odpoledne.
0: Rádio Jihlava. Nejpohodovější hudba.

sobotu utopil 35-letý muž. Koupal se v zatopeném lomu. Přesné příčiny tragické události prověřují policisté. Tělo nalezli potapěči až druhý den ráno. V objasnění přesné doby a příčiny úmrtí byla nařízena pitva. Tak na sebe dejte prosím velký pozor a teď zpátky k hitům Rádia Jihlava.

0: 101.1 FM, Rádio Jihlava. Vaše jednička s českými hity. Rádio Jihlava.
1: Cestou, necestou, polem, nepolem, jedu.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Říká paní Novotná manželovi. Včera si zase přišel domů ožralý.
2: Kdo ti to řekl?
1: No ty sám. A víš vůbec, kolik toho ožralý nakecají?

0: Hezké odpoledne, ladíte rádio Jihlava, Katka vás zdraví. Při dopravní nehodě na Žďársku zahynul v sobotu motocyklista, buďte s námi, dozvíte se víc.
1: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

0: odpoledne, díky, že posloucháte Rádio Jihlava také v pondělí. Při dopravní nehodě na Žďársku zahynul v sobotu ráno motocyklista. Havárie se stala na silnici mezi obcemi Záseka a Hradiště. Muž jel na motorce sám. Silnice byla kvůli vyšetřování nehody uzavřena déle než 4 hodiny. Podle předběžných policejních statistik zemřelo letos na silnicích Vysočiny už 12 lidí. Tak buďte prosím za volantem i za řídítky motorky velmi opatrní a mějte dál hezké odpoledne s Rádiem Jihlava.
1: RegioJet Ignis Brunensis. Světová soutěž ohňostrojů na Brněnské přehradě pokračuje. Středa 1. července ve 22.30. Ohňostroj Švýcarska. A jako novinka také laserový světelný maják. Po středě potom finále na přehradě hned v sobotu 4. července s ohňostrojem Finska a dronovou světelnou show. RegioJet Ignis Brunensis. Po 29. v Brně.
2: Co se tady děje?
3: Co se chystá?
4: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
5: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
4: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
6: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Třešně 100 gramů za 9,90. A Pilsner Urquell v multipeku 6x0,5 litru za 173 korun. Lidl, to se vyplatí.

0: nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.
1: Dneska všichni říkají a všude píše se, že prej je moderní a zdravý jen tak chodit po lese. A já bych řekl, že na tom kruci asi něco musí.

0: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
1: Vítejte u zpráv. Ve fakultní nemocnici v Pražském Motole operují lékaři páteř unikátní metodou. Za pomocí kamery dokážou jen dvěma drobnými vstupy uvolnit třeba při výřezu plotének utlačované nervy a odstranit tak příčinu bolesti. Výhodou je i rychlé zotavení pacientů. S bolestmi zad se potýká až 80% Čechů a jejich počet stále roste.
0: Co se děje v kraji?
1: U Dolní Rožínky na Žďársku se v sobotu utopil 35-letý muž, který se koupal v zatopeném lomu. Přesné příčiny tragické události prověřují policisté. Tělo našli potapěči včera ráno. Kanárské ostrovy bojují s nepříjemným a nebezpečným hmyzem. Turisté hlásí, že je během pobytu otravují komáři tigrovaní, kteří měli zamořit celý ostrov. Dříve se tento invazivní hmyz vyskytoval na ostrovech v chladnějších měsících. Teď je k vidění i na konci června. Tento druh komárů je velmi nebezpečný. Mohou totiž přenášet horečku, dengue nebo virus Zika.
0: Sport.
1: Čeští fotbalisté sice vypadli z mistrovství.
0: Rádio Jihlava. 101.1 FM. Jsme tady s vámi.
2: Jste dobře naladěni a jste naladěni na vlách 101.1 FM. Posloucháte Rádio Jihlava. Vaše starosti na naši hlavu. Máme za sebou další extrémně teplou a na mnoha místech v České republice přímo rekordní tropickou noc. Na více než stovce, tedy přibližně 40% měřících stanic, neklesla teplota ze soboty na neděli pod 20 stupňů. Na několika místech se dokonce držela na 25 stupňech. Následný den byl potom podle meteorologů v aktuální vlně veder tím dnem vůbec nejteplejším.
0: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

0: Jste dobře naladěni na 101.1 FM, posloucháte Rádio Jihlava, Fugas přeje pěkný den.
1: Letní servis Rádia Jihlava.
0: Současná vlna veder, se kterou se Evropa potýká, prudce zvýšila zájem o led. Majitel berlínské firmy na výrobu ledu, pan Jan Pušl, v rozhovoru s agenturou DPA řekl, že jeho firma ho nyní dodává po tunách a že kvůli vysoké poptávce musí dokonce zaměstnanci pracovat přes čas.
1: Letní servis Rádia Jihlava.

0: Don't put the blame on me. Don't put your blame on me.
1: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Pane doktore, byl jsem na dovolené a tam jsem se nakazil pohlavní chorobou. Myslíte, že to přejde? No pochopitelně, ale na manželku.

0: Posloucháte pondělní odpolední vysílání Rádia Jihlava. Máme dneska 29. června.
1: Pozor! Zatáčka!
0: Každé léto bývá obdobím oprav komunikací a tím pádem také různých uzavírek a omezení. No a samozřejmě ani letošek nebude výjimkou. Začneme hned uzavírkami, které přišly kvůli festivalu. Vysočina Fest uzavře totiž celé okolí amfiteátru. Příprava a samotný festival uzavřou od pondělí 29.6., tedy ode dneška až do neděle 5.7. ulici Na Stoupách a část ulice Březinovy sady v okolí amfiteátru. Uzavřena bude také cyklostezka mezi areálem SK Jihlava a severním vchodem do zoologické zahrady.

0: nedáme signál.
1: Hezké pondělní odpoledne vám od mikrofonu Rádia Jihlava přeje Fugás. Dneska máme 29. června a kdopak z těch známých se nám kdy v tento den narodil? Tak třeba zpěvák Jan Toužimský, herec Petr Stach, zpěvák Dan Nekonečný, ale taky třeba americká zpěvačka Nicole Scherzinger. A pokud i vy jste se někdo narodili 29. června, tak taky vám přejeme všechno nejlepší a z vln 101.1 FM posíláme hudební dárek.
2: Lidl jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například čerstvá vejce velikosti M 30 kusů za novou běžnou cenu 144,90. Nebo máslo 250 gramů za novou běžnou cenu 29,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
3: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 tisíc korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.

0: 101.1 FM, Rádio Jihlava. Vaše jednička s českými hity. Rádio Jihlava.
1: Dnes ráno malý holub se schoulil u mých dveří, jen tlukot srdce v peří a proti němu svět, svět plný hbitých fretek.

zaleze jak šváb. Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

0: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Třešně 100 gramů za 9,90. A Pilsner Urquell v multipeku 6x půl litru za 173 korun. Lidl, to se vyplatí.
1: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
2: Hezké odpoledne. Volby do sněmovny by v případě jejich konání v červnu opět vyhrálo hnutí ANO, které by dostalo 32,2% hlasů. Druhý nejlepší výsledek by zaznamenalo hnutí STAN s 13,5% před ODS se ziskem 13%. Přes 5% nutných pro vstup do dolní parlamentní komory by mělo ještě SPD, Piráti a motoristé.
1: Co se děje v kraji?
2: Ve Žďáru nad Sázavou je u kostela svatého Prokopa nově osazena socha jeho patrona. Bronzové dílo je vysoké 1,5 metru a je umístěno na mohutný žulový blok nové kašny. Žlábek, kterým z ní voda bude odtékat několik metrů v sousední dlažbě, symbolicky připomíná brázdu, kterou podle legendy svatý Prokop vyoral s čertem zapřeženým do pluhu. Na Kypru zemřeli v zamčeném autě dva sourozenci z Bulharska ve věku 8 a 10 let. Policie po tragédii zadržela jejich otce a jeho partnerku kvůli pod...
1: Rádio Jihlava. 101.1 FM. Jsme tady s vámi.
3: I po 17. hodině je s vámi Rádio Jihlava a tím pádem také Fugas. Už za malý okamžik si řekneme, že noc ze soboty na neděli byla rekordně tropická. Podrobnosti vás čekají už za malý okamžik. Tak buďte s námi, buďte dobře naladěni a už za chvilku se dozvíte víc. Jinak za vámi posílám další hit a přeji příjemný poslech.
1: Rádio Jihlava. Nejpohodovější hudba a zábava.

0: Jste dobře naladěni a jste naladěni na vlách 101.1 FM, posloucháte rádio Jihlava.
1: Vaše starosti na naši hlavu.
0: Máme za sebou další extrémně teplou a na mnoha místech v České republice přímo rekordní tropickou noc. Na více než stovce, tedy přibližně 40% měřících stanic, neklesla teplota ze soboty na neděli pod 20 stupňů. Na několika místech se dokonce držela na 25 stupňech. Následný den byl potom podle meteorologů v aktuální vlně veder tím dnem vůbec nejteplejším.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Jede blondýnka na kole a zastaví policista. Promiňte, máte prázdné zadní kolo? Blondýnka se podívá a říká, no to je možné, ale jenom ve spod.

Jste dobře naladěni, jste naladěni na 101.1 FM a posloucháte rádio Jihlava. Fugas, ten vám všem přeje příjemné pondělní odpoledne. Přes 170 druhů růží, starých odrůd i moderních anglických a dalších obdivovali návštěvníci státního zámku v Nebílovech u Plzně. Na jeho 1,5 hektarové zahradě, kam je vstup zdarma, jsou 10 000 květů celé škály barev, kromě modré. Od bílé přes žlutou, různé odstíny růžové, červené a fialové až po kaštanově hnědou. Nakvétají v druhé polovině června. Kvůli tomu, že v kraji pokračuje obrovská vlna veder a mají padnout dokonce i ty vůbec nejvyšší teplotní rekordy, nebyla návštěvnost příliš vysoká. Také růže odkvetly a kvetou vinou vedra až o týden dřív, než je

0: Posloucháte, dámy a pánové, Rádio Jihlava a já vám na něm právě teď nabízím hudební rubriku Zadrak, neboli čerstvé hudební zprávy.
1: Zadrak, Zadrak, zajímavosti drby a aktuality ze světa hudby.
2: Nemládí, protože chci, protože mohu, protože je nám dobře.
0: Lucie Bílá měla o víkendu vystoupit na zámeckých slavnostech ve Šluknově. Ovšem kvůli vlně extrémních veder skončila v nemocnici a byla nucena vystoupení zrušit. Po dohodě s týmem Lucie Bílé se pořadatelé akce rozhodli přesunout koncert Lucie Bílé na příští rok.
2: Co za mnou přijel na Harley z Ostravy.
3: Rádio Jihlava, Rádio Jihlava.
2: I've always been the one to say the first goodbye.
0: Líbánky ani po měsíci od svatby nekončí. Callum Turner a Dua Lipa si stále ještě užívají zaslouženého odpočinku po náročných svatebních oslavách. Zdá se, že Itálie jim svědčí. Něžnostem se věnovali na suchu i ve vodě, kde pok po boku relaxovali na matracích.
3: Rádio Jihlava, Rádio Jihlava.
0: Už dvě vlastní písně představila Charlotte Gott svým fanouškům. Názor si na skladby mohli udělat i lidé z branže, včetně těch, kteří s nadanou dcerou Karla Gotta už spolupracovali. Tak jsme se třeba dozvěděli, že Richard Krajčo tvrdí, že kdyby zpívala česky, že by to bylo lepší.
1: Zadrak, Zadrak, zajímavosti drby a aktuality ze světa hudby.
4: Každý den chtějí lidé nakupovat chytře, proto si vybírají Allegro z tisíci produktů za ty nejnižší ceny. Podrobnosti

0: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
1: Přeji hezké pondělí. Noc na dnešek byla v Česku pravděpodobně nejteplejší v této vlně veder. Na 12 místech teplota neklesla pod 25 stupňů Celsia. Na téměř polovině měřících míst byla noc tropická, během které teplota neklesne pod 20.
0: Co se děje v kraji?
1: Na Vysočině včera padly teplotní rekordy na všech 14 meteorologických stanicích, které měří déle než 30 let. Nejtepleji bylo v Dukovanech na Třebíčsku, kde zaznamenali 38,1 stupně. Šlo o nejvyšší teplotu naměřenou na stanici. Dlouhodobý nedostatek vojáků chce Ukrajina vyřešit verbováním dobrovolníků v zahraničí. Síly do útočných jednotek láká na vysoké platy a příznivé náborové podmínky. Cizinec by měl měsíčně pobírat v průměru 150 500 korun. Cizinec, který podepíše smlouvu a měl by být zařazen na obzvláště nebezpečné pozice, například tam, kde je potřeba prolomit linie, by měl pobírat 233 000 korun.
0: Sport.
1: Tenistka Karolína Muchová se po zisku titulu na turnaji v Bad Homburgu vrátila před Wimbledonem zpět do elitní světové desítky. V žebříčku WTA se posunula na 9. místo a jediná příčka ji dělí od kariérového maxima, kterým je 8. místo ze závěru roku 2023. Nejlepší z českých tenistů je aktuálně 14. Jiří Lehečka.
0: Rádio Jihlava. 101.1 FM. Jsme tady s vámi.
2: Posloucháte, dámy a pánové, pondělní vysílání Rádia Jihlava s Fugasem. Stále máme 29. června a taky máme lehce po 18. hodině a já vám mohu slíbit, že i v této době vám společnost na Rádiu Jihlava budu dělat já, čili Fugas. A taky vám můžu slíbit, že už za chvilku se dozvíte, že v Milovicích si připomněli 35 let od odchodu sovětských vojsk. No, tak já přeji všem hezký podvečer, příjemný poslech a posílám další hit za hitem.
0: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

0: Hezký podvečer vám z Vlna Rádia Jihlava přeje Fugás.
1: Okénko. Okénko. Do světa zajímavostí.
0: V Milovicích na Nymbursku si připomněli 35. výročí odchodu sovětských vojsk z Československa. Dopoledního zahájení na Häkkenově stadionu se zúčastnilo zejména kvůli vysokým teplotám trošku méně lidí, než bývá obvykle. Část programu se konala v klimatizovaných prostorách kulturního domu a muzea. Akce vyvrcholila po 15. hodině symbolickým odjezdem sovětských vojsk.
2: Rádio Jihlava 101.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Žebrák, prosím pěkně poníženě o malilinkatou almužničku. No tak a máte zpátky za tisícovku? Ale bože, třeba i na pětitisícovku.

0: Herec Petr Nárožný po operaci krčku odmítl další operaci. Vítejte v bulvárním okénku. Už provždy pověsil herecké řemeslo na hřebík. Petr Nárožný odmítl rezolutně operaci nohy a tím si podepsal ortel. Jsem si toho plně vědom, řekl oblíbený herec. Východiskem už nejsou ani rehabilitace, ale další velká operace. A to jsem odmítl. V mém věku už je to totiž hodně velké riziko. Tak mám prostě smůlu. Bez operace se to totiž nikdy nezlepší, říkají samotní lékaři. Komentoval to celé herec. Ta noha mě moc bolí. Hrát už ale opravdu nemohu. Snad jen někde besedovat. No, tak se na mě nezlobte, poznamenal herec.
1: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

0: Eurojet Ignis Brunensis.
1: Světová soutěž ohňostrojů na Brněnské přehradě pokračuje. Středa 1. července ve 22.30. Ohňostroj Švýcarska. A jako novinka také laserový světelný maják. Po středě potom finále na přehradě hned v sobotu 4. července s ohňostrojem Finska a dronovou světelnou show.
0: Regiojet Ignis Brunensis. Po 29. v Brně.
2: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.

0: whisper through the phone.
1: You're at the top of the mountain.
0: Wait for me to come home.
2: Posloucháte, dámy a pánové, Rádio Jihlavy, pondělní vysílání s Fugasem, dneska s datem 29. červen. No a právě na toto datum se teď budeme podívat do pražského Klementýna. Tak zatím nejtepleji v tento den bylo v roce 1947, bylo 34,5 stupně. Naopak nejstudenější 29. červen byl v roce 1962, kdy bylo 7,9. No a dlouhodobý průměr na tento den je od roku 1961 stanoven na 18,3. No a s touto informací pro dnešek se Fuga sloučí, přeje vám hezký zbytek pondělního večera strávený s Rádiem Jihlava a těším se na vás zase zítra v 11 hodin dopoledne. A do té doby čau vás Fugas.
3: Rádio Jihlava 101.1 FM.

0: co se tady děje?
1: Co se chystá?
2: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
3: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
2: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
4: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozbalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
5: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
6: Přeji hezký den. S rostoucími teplotami a používáním klimatizací roste spotřeba elektřiny a s ní i zatížení elektrické sítě. Podle části analytiků to může v krajním případě vést k lokálním výpadkům. K jednomu takovému mělo dojít například na Břeclavsku. Energetické společnosti ale obavy mírní. Přenosová síť je podle nich v letních měsících výrazně méně zatížená než v zimě.
5: Jihlava aktuálně.
6: V Jihlavě ode dneška platí letní provoz MHD. Na novou zastávku městské nádraží na Evropské ulici bude nově zajíždět linka C, která je prodloužená ze zastávky Kaufland. Zároveň bude většina spojů vedena v celé trase. V zastávce Březinova Konečná budou spoje končit pouze v okrajových částech dne. Obyvatelé Venezuely hlásí po dvojici středečních zemětřesení na 68 900 pohřešovaných. Nejničivější katastrofa svého druhu, která zemi postihla za více než 100 let, si podle nejnovější bilance vyžádala nejméně 1450 mrtvých a 3238 zraněných. Poškozeno bylo 774 budov, z nich se 189 zcela zřítilo.
5: Sport.
6: Karviná stáhla odvolání proti trestu za ovlivňování zápasů od etické komise fotbalové asociace, která ji vyloučila z první ligy. Ligová fotbalová asociace krok Slezského klubu ocenila jako zodpovědné a konstruktivní rozhodnutí.
5: Rádio Jihlava 101.1

se, že tu pro mě končí. Jeden flám na to, kde se začal, mlně vzpomínám. Jsem jak vagon, když ho odbojím.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Tajemný hlas z kadibudky. Nerušit. Právě zhazuje jedno kilo.

0: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Třešně 100 gramů za 9,90. A Pilsner Urquell v multipeku 6x půl litru za 173 korun. Lidl, to se vyplatí.
1: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Když nemám chuť k jídlu, piju fernet. Když nemám náladu, dám si dvě decky vína. A kdy piješ vodu? Když nemám peníze.

0: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
1: Rádio Jihlava. Nejpohodovější hudba a zábava.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Říká paní Novotná manželovi, včera si zase přišel domů ožralý.
2: Kdo ti to řekl?
1: No ty sám. A víš vůbec, kolik toho ožralý nakecají?

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Pane Plch, je tady pan Plch? Zase zapomněl. Promiňte. Vážení přátelé, při velkých záplavách v roce 1997 byl zatopen i archív Ochotnického divadla v Železném Brodě. Při jeho sušení a třídění místní učitel dějepisu Václav Kadavý jednoho dne z ničeho nic objevil Afriku. Je to cimrmanova hra o české výpravě do nitra černého kontinentu. Rukopis Železnobrodský nebyl pro nás jen objevem 14. Cimrmanova opusu, ale odkryl nám i tajemství, které dlouhá léta trápilo snad všechny cimrmanovské badatele. Totiž v každé Cimrmanově hře, nalezené v pozůstalosti herců jeho kočující společnosti, se vyskytoval volně vložený list nadepsaný jmelí. S dějem té hry neměl žádnou souvislost. Bylo to pro nás tajemstvím až do chvíle, kdy nám kolega Kadavý prozradil, že tento text o jmelí je mezi železnobrodskými ochotníky dodnes populární. Jedná se o univerzální dialog, použitelný v kterémkoliv místě, kterékoliv hry. Co vedlo Cimrmana k jeho napsání? Byla to neblahá zkušenost s nápovědou. Z mladého nápovědy Standy Křečka stal se po letech starý Křeček, který ve své díře pod jevištěm často usínal.
0: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

101.1 FM. Vaše jednička s českými hity.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Právě vypínáme slovenské okruhy, jsme právě vypínáme. Nehodlám vás tady nějak zahlcovat svými divadelními úspěchy, co kdy a jak jsem hrál, to chraň Bůh. Kdo mě viděl, ten svůj úsudek má, a kdo mě neviděl, to můžu namluvit stejně, co chci, takže to by nemělo jaksi cenu. Ale akorát za zmínku stojí to, že jsem začínal v Hráckém divadle v Třebíči, dostal jsem od Třebíče takový roztomilý dopis. Přijeď, Třebíč je tvá. Tak jsem přijel, skutečně. Celá Třebíč moje, akorát ani jedna postel volná na spaní. Takže od 5 do 9 jsem scháněl postel, až jsem zahučel na periferii Třebíče u jednoho ceckaře na půdě do sena. Pro ty mladší ceckař to je skoro kulak. Ještě to není, ale při trošku dobrý vůle. No může být, tak tam jsem ložíroval 3 neděle, než jsem dostal příznivější podmínky, jako ubytování. To víte, tenkrát jsem ovšem na nikoho nenadával. Tenkrát taky nikdo nebyl, jako bych mohl nadávat, že jo. To jsem byl rád vůbec, že jsem u divadla. No to víte, dneska subvence, že jo, mají tam 3 autobusy svážející diváky, a tento přímo do divadla, nic proti tomu, že jo, nech se kulturní událost vidí v kulturním zařízení, že jo, ale my jsme si museli na autobus vyjezdit nákladňákem. 300 představení jsme odehráli, než jsme si koupili autobus, tedy autobus bednu na kolečkách, s motorem, dělalo to kravál šílený, lidi se tiskli ke zdi na náměstí a my jsme za 10 minut přijeli teprve. Židle jsme si nosili sami, svoje, každý svoji židli, různobarevný, různorodý. A měli jsme bláznivýho šoféra na přišroubovaný bedně a ten miloval ptactvo. Jak viděl bažanta, jo, to je krásný pták, a dupnul na brzdu. V tu ráno jsme byli všichni valná hromada za ním. To víte, my mladý kluci, holky, nám to nevadilo, no a ty baby padaly ještě ani nebrzdil, no takže. No, ale s tímhle nebudu tady zdržovat. Já bych se rád vrátil k té myšlenečce o té kritičnosti. Víte, oni některý dětkové jsou choulostivější na svůj zemíček než mladý kluci. A já to nemám rád, když někdo v 60 dělá ze sebe 30. Alebo ve 30 60. Jsou taky takový případy, ale už nejhůř dopadnou a nejhorší jsou ty, co si to šetří na potom. Špekulanti, víte, ty, co jako říkají, napřed kariéra, pozor, a potom ženský. Tak opatrně. Ona je láska něco jako kalamář s ingoustem. Počas se vyskne, píšete nebo ne. My tam máme partu takových špekulantů na Letný, tam chodí, babi jim říkají nevybrkovaný dětkové. To je nějaký přirovnání ze Šumavy, tam se rodí takovýhle přirovnávky. Jo. Oni mu mě říkají, že jsem hypochondr. A to není pravda. Já jsem upřímný dědek. Žil jsem naplno mládí, teď žiju naplno stáří. Jak mě něco píchne, hned to hlásím.
0: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava. Rádio.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Už jsem vám povídal ten vtip o tom nahluchlým, jak přišel k ušaři. A ten ušař mu povídá, pijete?
2: No a ten dotyčný povídá, a co máte dobrýho, pane doktore? To už jste mi povídal.
1: Já to neznám.
2: No tak.
1: Jsem to zapomněl možná, no. Víte, ale já vám chtěl říct jiné. Já jsem vám chtěl říct, jak taky ten ušař povídá, pijete?
2: Jo.
1: A ten pacient na to, no tak já si přihnu rád, pane doktore. A ten odborník povídá, tak nepijte a budete slyšet.
2: Jo.
1: A ten pacient povídá, to se na to vykašlu, pane doktore, máš to, co piju, je daleko lepší, než to, co bych mohl slyšet.
2: Mně se tady zdá přinejmenším nevkusný dělat si legraci z nedoslýchavých. Zejména, když vy sám jste hluchej.
1: Jak, prosím?
2: Jak ta bílá kopřiva, hluchavka.
1: To je nevkusný, no. Tohle, to je nevkusný. Já na tom nejsem náhodou tak nejhůř. Připouštím, že můj sluch není prvotřídní kvality, ale furt ještě slyším něco, co chci. Já jsem byl tuhle zrovna taky u ušaře, tedy a narvaná čekárna, otevřeli se dveře ordinace a sestra povídá další, prosím. Já vletěl do dveří a ona povídá, pardon, jste na řadě? Já povídám, ne, sestro, nejsem, ale jsem jediný, který vás slyšel.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Parlez-vous français?
2: Co říkáte?
1: No ptám se, parlez-vous français?
2: A víte, že ani nevím?
1: Já se vás ptám, zda vy umíte francouzsky.
2: No dovedu, perfekt, teď vám říkám francouzsky.
1: Tak když umíte perfekt, tak mi řekněte například, jak se řekne otec.
2: Otec? No. Myslíte francouzsky?
1: No, francouzský otec.
2: Francouzský otec, jo. No tak je otec, ty ví, abych vám řekl francouzský otec.
1: No.
2: A vy to nevíte, to
1: no, tak já to vím.
2: Ale on to nemusím ani říkat, že jo.
1: To vy to víte?
2: Co je samozřejmě, tak otec, francouzský otec.
1: Le père.
2: Le père, správně, le père. No, je vidět, že jaký dobré to je francouzský, ne?
1: No a co matka?
2: No tak tady se vede dobře, děkuji.
1: Ale ne. Jak se řekne francouzský matka?
2: Jo, francouzský, aha. No matka tedy francouzský matka.
1: No tak otec le père.
2: Le père.
1: Matka.
2: Matka le père-ka.
1: La mère.
2: Jo, la mère.
1: La mère.
2: La mère. No,
1: tak otec le père.
2: Le père.
1: Matka la mère.
2: La mère.
1: Dítě.
2: Dítě malér.
0: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava. Rádio.

No a teď může přijít zase jen klasické dílo Šimka a Grossmana, tentokrát s názvem Jak jsme chovali užitečné zvíře. V klokotu velkoměsta ztrácí člověk pomalu, ale jistě kontakt s přírodou. Zvláště v činžovním domě podléhá civilizaci více, než je zdrávo. Přepich není vše a televizní program stěží nahradí pohled plaché laně. Je pravda, že každému to nevadí, ale naše rodina, jež pochází z boubínské samoty, kde styk s okolním světem obstarával pouze jednou do měsíce listonoš, nesetkali se ovšem po cestě s medvědem, se nemohla s městským životem smířit. Vždyť nemít ve zdi houbu, nevěděli bychom ani, jak vypadá rostlina. Ale to vše se mělo změnit. Dnes vám už ani neřeknu, čí to byl nápad, abychom si opatřili zvíře. Vím jen, že všichni byli pro, a tudíž jsme se začali hádat, jaký živočich to má být. Nakonec vyhrála babička. Jejíž návrh byl oproti našim podepřen argumentem, že ze zvířete má být v prvé řadě užitek. A tak jsme začali chovat v činžovním domě na Vinohradské třídě číslo 318 prase. Sehnat prasečí mládě nebylo zrovna lehké. Nevím, jaké s tím máte zkušenosti vy, ale v žádném obchodním domě pod svinčata nevedou. V Prioru dokonce dostal bratr za otázku Máte prase? Od otilého prodavače facku. Teprve po 14 dnech se podařilo otci sehnat na Sedlčansku velmi levného pašíka od opilce na taneční zábavě. Pln radosti jej přinesl domů, ale dědeček, bývalý střední rolník, záhy seznal, že zvíře má jednu vadu, a sice červenku. Což, jak říkal, je u prasete vada dosti podstatná. V noci jsme tedy nepozorovaně pustili nemocné pod svinče do ulice a do rána jsme ho 6x zaháněli ode dveří, neboť si za ty 2 dny u nás obdivu hodně zvyklo. Teprve, když jsme posypali dveře pepřem, přestalo rýt pod Prahem a odešlo Vinohradskou třídou neznámo kam. Nové prasátko, které opatřil děda z JZD Křenov, bylo sice dražší, ale za to zdravé a přítulné. Dostalo jméno Bivoj. Zpočátku žil Bivoj ve vaně a nebýt toho, že ji rozšlápl, mohl v ní žít i dále. Takhle bylo samozřejmě nutno umístit čumíka jinam. Babička, přestože prase bylo její nápad, odmítala již po 3 měsících sdílet s ním komůrku. Upřímně řečeno nebylo divu, protože náhodný návštěvník by už jen stěží poznal, kdo je v pokojíku pánem a kdo pouze hostem. Také vůně šafránu, který babička po léta sbírala, byla přehlušena čímsi jiným, mnohem silnějším, nehledě k tomu, že partaj pod námi si stěžovala, že stropem co si prosakuje. A tak se prase stěhovalo do dětského pokoje, jehož ksilolitová podlaha se zdála otci pro chov čuníka vhodná. Stěhování však bohužel neprošlo hladce. Bivoj, který si u babičky zvykl, odmítal její komůrku dobrovolně opustit. Marně ho bratr lákal na pomije a otec zezadu pošťuchoval stanovým kolíkem. Výsledkem bylo jen to, že se Bivoj po půl hodině nebezpečně nahrbil a přátelský kvikot se změnil v temné funění. Nutno říci, že nám nebylo do smíchu. Ze zdola bušil soused Pulchard smetákem do stropu. Na několika místech se mu podařilo naší provlhlou podlahu prorazit, takže také u něj v kuchyni to za chvíli vypadalo, jako by i on pěstoval prase. Když Bivoj několikrát zahrabal přední prackou, snažila se maminka odvést nejmenší děti a babičku do bezpečí, neboť, jak říkala, přijdou horké chvíle. Nemýlila se. Kňour, který zřejmě babičku po 3měsíčním soužití považoval za svoji družku, jí nemínil pustit. Začal kroužit zběsile po komůrce a nabíral neuvěřitelnou rychlost. Tiskli jsme se ke stěnám a modlili se, aby se prase unavilo. Tomu však dělal pohyb zřejmě dobře. Jednu chvíli se zdálo, že jsme zachráněni, neboť Bivoj zapadl prackou do díry po smetáku, bohužel právě v okamžiku, kdy zvědavý Pulchard s pitomělý hlukem k ní z dola přikládal hlavu.
prase se od sousedovy lebky odrazilo a pokračovalo v běhu, zatímco Pulchart spadl se štaflí a žaloval manželce, že ho náš otec udeřil prasečí nohou do čela. Mezitím v komůrce o patro výš bylo dusno jak v aréně. Nevím proč, snad ze vzteku, zapíchl otec praseti stanový kolík zákeřně do boku. Zdivočelý bivoj, chtěje se zbavit bodce, začal se třít při běhu o stěny a nebral na nás ohled. Bratra Karla téměř zazdil. Když se ve dveřích objevila sestřenice v červené sukínce a oknem od naproti zazděl zvuk kastanět, probudila se v praseti španělská krev. Vyrazilo ze dveří, trochu je zvětšilo a skleněnou výplní se dostalo celkem snadno do ložnice. V tu chvíli už ani babička nevěřila tomu, že chováme užitečné zvíře. Po kratší poradě jsme se rozhodli ložnici obětovat. Přistavili jsme ke dveřím skříň a zavolali řezníka. Přišel za chvíli a sebevědomě vstoupil s nožem do ložnice. Co se dělo uvnitř, nevíme dodnes, ale prase mělo zřejmě hned z počátku navrch. Řezník proletěl skříní mezi nás na chodbu, bez pláště, bez nožů a bez sebevědomí. Ani se nerozloučil a spěchal zpět do svého krámku, kde vyvěsil cedulku: prasata nezabíjím a vepřové nevedu. Pod to připsal inventura a začal si počítat kosti. Závěrem dovolte, abychom touto cestou poděkovali motostřelecké divizi majora Ticháčka za obětavou likvidaci užitečného zvířete a mistru Brázdovi, který náš byt uvedl do původního stavu, i když nejprve prohlásil, že je malířem pokojů a nikoli v chlévu. Hrabé jaro na rádiu Jihlava.

Měl jsem tě zase po letech, byla si krásnější, než jsem si tě pamatoval. Povídali jsme si o dětech, trochu jsem přeháněl, trochu se naparoval. Chtěla si týpka z lepší rodiny a celý večery tvrdila mi, kde si, co si. Slyšela tikat sluneční hodiny a měla dokonalej přehled o tom, co se nosí. Já nezapomínám 10 let, jak půl hodina

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: V naší rodině velice spořádané a až na občasné mravnostní delikty chlípného strýce Balouna, téměř puritánské, došlo k otřesnému zvratu. Sestra Agnes přišla totiž do jiného stavu tak nečekaně, jako podzim do Krušnohoří. Ve čtvrtek vešla do dveří a místo pozdravu nám to veselé oznámila. Pak šla zase klidně pryč. Tady to máte, řekla matka. Chodí po setmění ven a hned je nás o jednoho víc. Tím to není, odsekl dědeček. Podívejte se na mě. Denně se večer procházím, i do lesíka zajdu a přišel jsem někdy s něčím. A že jsem měl nabídek, dodal pyšně. Toto dědečkovo hledbání jsme přešli všichni mlčením. Pouze strýc Balón se horečně pídil po podrobnostech. Hodlé si všechno zapisovat a kreslit. Otec byl tedy nucen do strýce investovat 20 korun a namluvit mu, že v Alhambře mají nový pikantní program. Strýc pravil, zajímavé, že jsem o tom neslyšel od přátel, ale přesto se rychle oblékl a opatřen námořním dalekohledem zmizel. Všichni jsme si odechli. Nejvíce dědeček, kterému při vyprávění došla fantazie. Otec rozhodl, že smije hanbu z rodinného štítu. Holka se musí vdát, řekl. Rodina je základ státu. Najdi dneska ženicha. Najdi dneska ženicha, prohlásila matka nakvašeně. Dokud bude strýček Balón v domě, nikdo se k nám dvakrát nepohrne. Nikdy jsem o tom nechtěl mluvit, vmísil se opět otec, ale můj příbuzný to není. Můj také ne, ohradila se matka. Či je tedy náš strýček, zeptala se babička nervózně. Nastalo trapné ticho, během něhož si všichni vzpomněli na deštivý večer, kdy se neznámý muž objevil ve dveřích a zvolal. Jsem váš strýc Balón, mám vás rád a budu u vás žít. Všechny nás objal, snědl husu, na kterou jsme týden šetřili a šel spát. Ráno všechny znovu líbal a omlouval se, že nám dlouho nepsal. Když k svačině zlikvidoval rodinný oběd, otec se ho opatrně zeptal, jak dlouho u nás bude bydlet. Neboj se, synku, užiješ mě, řekl strýc a opět ho objal. Svůj slib dodržel, žije u nás dodnes. Tak nějak k nám patří. Na důkaz toho zazněl telefon a otec v něm uslyšel strýcovo spílání, z něhož vyrozuměl, že v Alhambře dnes neprovozují ohlášený pikantní rejs děvčátky, ale hostuje tam Spable s Hurvinkem. Tatínek se snažil strýčka Balóna přesvědčit, že Mánička je také pěkná kůstka. Ale strýc odporoval, že je to dřevo a inteligenta neuspokojí. Chvíli se ještě o něčem přeli. Jdu domů, pravil pak strýc, mám hlad. Neobtěžuj se, strýčku, volal otec. Nejsme doma, vrátíme se velmi pozdě, dodal významně. I vy, nočňátka, zasmál se Balón. Nevadí, mám klíče. Mezitím, co otec konverzoval se strýcem Balónem, dohodli jsme se, že ženicha pro sestru seženeme pomocí inzerátu. Navrhla to velmi stará babička, která důvěřuje tisku, neboť v roce 1785 ji Kramérius v Pražských listech otiskl verš. Jsem Slovanka, jsem, mám ráda svou zem. Kdo ji nemá rádi, hodíme ho z báni. Tato velmi stará babička tedy navrhla použít inzerátu tohoto znění. Kdo si neveme moji vnučku, schodíme ho z báně. Tento návrh jsme přijali po kratším šoku s bouřlivým nadšením. Poděkovali jsme velmi staré babičce a odnesli jí spát. Babička si ještě chvíli četla v Pražských listech a pak se revolučním veršem na rtech usnula. V tichosti jsme její inzerát spálili a začali přemýšlet nad novým. Po dvou hodinách jsme vybrali tyto návrhy. Do Mladé fronty. Svazáku, co říkáš Vánocím ve dvou, případně ve třech? Značka Miluji kolektiv. do obrany lidu. Do obrany lidu. Vojáčku, je ti smutno na stráži? Je, já to vím. Odepiš. Značka přivezu překvapení. Do práce. Odborářka. Nevlastní vinou v jiném stavu. Hledá pomoc v řadách ROH. Značka známky placeny do konce roku. Do lidové demokracie. Druhá na cestu životem, nejlépe lidovce, v požehnaném stavu, hledá tichá, spořádaná dcera. Značka z katolické rodiny. Zvláště rafinovaný inzerát vymyslel otec do mateří doušky. Chceš maminku? Zavolej. Telefon 653-892. Do československého sportu. Tělovýchovné jednotě dodá 2 cvičence k nácviku Spartakiády sportovkyně. Značka sňatek podmínkou. Do mladého světa. Dopisovat si chce dívka s nadějí. Značka Bigby, tramping, motorismus, výchova dětí. Domnívali jsme se, že těmito inzeráty jsme strategicky obsadili všechny význačné listy. Pouze strýc Balón navrhoval obeslat ještě svět motorů touto výzvou. Serióznímu zájemci, nejraději návštěvníku Alhambry, přenechám auto a dceru. Značka obojí po havárii. A tak jsme poznali, že strýc Balón je opět doma. Půjdu spát, pravil znechuceně tatínek. Zítra ráno musím oběhnout redakce. Já abych pekla, vzdychla matka. Není třeba, řekl strýc Balón. Zamluvil jsem svatební hostinu v Tatranbaru s dámskou obsluhou. Nevím, jestli by Agnes souhlasila, podotkla nevrle maminka. Kde je vlastně Agnes? Zahartusil dět od psacího stroje. Všichni strnuli. Zase poset mění venku, zlobil se otec. Nemám ty inzeráty klepat, Vojmo? Zeptal se dědeček a šel otevřít, protože kdo si zvonil. Kdo je, volali jsme. To bude Mici z Alhambry, řekl Balón. Jděte spát, požádal nás. Nevyhověli jsme mu, protože do pokoje vešla Agnes, urostlý mladý mužem, který hned po pozdravu požádal o její ruku. Otec se chvíli rozmýšlel, neboť mu bylo líto nevyužitých inzerátů, ale když ho matka pod stolem kopla, zaúpěl a svolil. A tak nakonec všechno dobře dopadlo. Ženich byl o hlavu větší než Balón a to znovu zajistilo rovnováhu v rodině. Strýce zavřel v zadním pokoji, vychází méně a méně a podle posledních zpráv listuje v telefonním seznamu, hledaje nové příbuzné. Dá Bůh, že je najde.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Buďte pozdravem, pane Jouda. Co tady děláte?
2: Je, dobrý den, pane Carbok, ale tak tady trošku odpočívám.
1: Je tak, to je ale náhodou, já už vás dneska jednou viděl.
2: Neříkejte.
1: No jo, ale vy jste to nebyl.
2: Jo, tak. Nechcete si na chvíli tady ke mně přisednout?
1: Ale jo, já si rád, já jsem uběhanej, utáhanej jsem vám, to je strašný.
2: No jo, já vám taky necítím nohy.
1: Jo, co říkáte?
2: Ale říkám, že necítím nohy, víte?
1: A máte nějakou rýmu, nebo co?
2: Ale ne, jsem jako, že mě bolej nohy.
1: To je jako, že bolej, aha, takhle,
2: jo. Jo.
1: No mě taky, já mám byl dneska až tadyhle nahoře, tadyhle v tom jsem byl, v té poradní kance,
2: v poradní kance.
1: Poradní kance i na kopci, no.
2: Nahoře, no jo. A co pak, snad jste nepotřeboval advokáta.
1: No jo, to vy nevíte, já myslím, že to víte.
2: No a co bych měl vědět?
1: No jo, jsem přeci to v rozvodovodu,
2: Vy jste v rozvodu?
1: V rozvodovodovým, no jo.
2: No tak to já ani nevím.
1: No jo.
2: No jo.
1: A víte s kým? S mojí manželkou.
2: No jo. Samozřejmě, tak vy se rozvádíte.
1: Rozvádím, no jo. Od stolu i od toho, od kanape.
2: Myslíte, jako od stolu a od lože?
1: Od jaký od lože?
2: Myslím, jako, že se rozvádíte od stolu a od lože, jako od postele.
1: Je to od lože, no jo, no tak jo. My máme doma i kanapé, víte.
2: No jo, no tak samozřejmě. No a z čí vlastně viny je ten rozvod?
1: No z manželčiny, to víte z míne. No. To víte, ženská rozvod, to souvisí vždycky dohromady, že?
2: No jo, no jo, no jo.
1: To má to, jak už to čínský přísloví říká.
2: Jo.
1: Xiong hai fu, hung tse cheng, Ping Xiong Tai.
2: No jo, no jo. A co to jako znamená?
1: Co?
2: Co jako znamená to čínský přísloví?
1: Jo, tak to, že, no to, to jo, nevím, to víte, a čínský. To víte, já čínský neumím, že jo?
2: To já myslel jako, jestli to není něco o rozvodu.
1: No něco takového to bude asi, že jo?
2: No,
1: co jiného by to mělo být, že
2: jo? Tak vy se rozvádíte, to je ale novina, pane Carbo. A to máte nějaké pádné důvody k rozvodu?
1: No jo, to víte, že bych se pro nic za nic se nechal rozvíct,
2: no
1: jo?
2: Tak.
1: Ale to už se nedalo vydržet,
2: prosím,
1: víte.
2: No ale pokud vím, tak mezi lidma se spíš dává ale vina vám, pane Carbo.
1: Mně, jo.
2: Mezi váma nehraje.
1: No tak tady vidíte, co lidi nažmanějí,
2: no,
1: taky.
2: No
1: když nebejt mý manželky, tak by to mezi náma ohromně klapalo.
2: No. Já nevím, ale říká se, že jste si vzal manželku hlavně proto, že dědila po tetě.
1: Já, že jsem si vzal proto, že dědila po tetě, jo. No tak tady vidíte, co lidi namluví, takovej nesmysl. No, teď já bych si byl vzali, kdyby dědila po někom jiným.
2: No. Aspoň tady vidíte, co se mezi lidma říká.
1: No jo, lidi, prosím vás, co lidi, nemůžete dát na lidi. Vzal byste si například ženskou, která žádlí?
2: Vaše manželka žádlí?
1: Žádlí, no představte si žádlí.
2: Děte? No. A to žádlí jako bezdůvodně?
1: Co?
2: Jestli žádlí bezdůvodně.
1: Bezdůvodně?
2: Jo.
1: No prosím vás, bezdůvodně to by tak ještě scházelo.
2: Tak podívejte se, pane Sadbo, z vaší strany to přece nejsou žádné pádné důvody k rozvodu. Jo, kdyby vaše manželka byla divná nebo nesnesitelná žena, prosím, to je možné.
1: Pane Jouda, to je tak divná ženská, nedovedete si vůbec představit. Jako, já mám chci říct takový příklad. No. Nedávno jsem manželku políbil, víte?
2: Jo.
1: Vášnivě jsem políbil. No. Ona se hned urazila, nemluvila na mě, zlobila se.
2: No kvůli tomu, že jste políbil vaši manželku?
1: Ale mou ne, já nevím, či to byla.
2: To... Dívejte se, tak to se nedělá, to by se urazila každá žena.
1: No jo, prosím vás, ještě si zastávejte, nebo ty stížnosti věční, kdo to má pořád vydržet, jo?
2: A na co si stěžuje? Vaši...
1: Furt si na něco stěžuje.
2: Děte?
1: Pořád, no. Pořád.
2: A na co například?
1: No co já vím, že nemá co na sebe a sami takovýhle.
2: Děte?
1: Nemá co na sebe, přitom jen po mně má troje tepláky.
2: Podívejte se, pane Carbok, to nejsou žádné důvody k rozvodu.
1: No jo, to taky není všechno, kdybych vám měl všechno vybrat, jak ta ženská mě dovede rozčílit někdy. Nedávno mě tak rozčílila, že jsem si musel dát na uklidění tamhle Falkronu 10 Hennessy.
2: Prosím vás, 10 Hennessy.
1: Na uklidnění jsem si musel 10 Hennessy. Tady vidíte, co mě ta ženská taky stojí peněz.
2: A co vás tak rozčílilo, pane Carbo?
1: Ale chce na mě pořád jen peníze.
2: Peníze?
1: Peníze, nic než peníze.
2: Jděte.
1: Může peněz na mě chce pořád.
2: A na co potřebuje vaše manželka tolik peněz?
1: No to já přece nevím. Já jsem ji tak ještě žádný nedal, že jo?
2: Dějte se, pane Carbo, z vaší strany to nejsou žádné důvody k rozvodu.
1: Taky není všechno, když vám říkám, nebo chodit například celý noc jenom po hospodách, no.
2: Vaše paní... Po hospoda?
1: Po celý noc z jedné hospody do druhý.
2: Jděte.
1: No jo.
2: No kdo by to... A ona tolik pije, nebo co?
1: Ale ne, ona mě hledá.
2: Dívejte se, to nejsou... Já nevím, ale já veškerou vinu vidím ne u vaší manželky, ale u vás, pane Carbo.
1: U mě, jo?
2: Já?
1: No to jsem si mohl myslet, že něco takového přijde. Vy jste byl proti mě vždycky zaujatý, vy. Ale... Ještě, že já vám takového, vůbec něco takového nevyprávím. Já půjdu radši domů, než se rozčilím.
2: Ale no tak,
1: já vám to
2: pane
1: vůbec
2: Carbo,
1: vyprávím.
2: Nerozčilujte se, to nemá význam, ale uznejte sám. Přece má od vás také dvě nezletilé děti a rozvod by si měl každý člověk rozmyslet.
1: No, ne? Tak co má já, udělal jsem je a má je, tak co, no?
2: No dobře, no, a když se rozvedete, tak jak to bude s placením?
1: No, jak to vám hned můžu říct, abyste viděli, jaké já jsem?
2: No?
1: Já za to nechci vůbec nic.
0: 101.1 FM, Rádio Jihlava, vaše jednička s českým...

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Já myslím, že se budeme ptát na věci velmi prosté, všední, každodenní.
2: Tady, prosím.
1: Prosím?
2: No. Vědecky je prokázáno, že teplota země koule se zvyšuje. Jak si to vysvětlujete?
1: No, to je velmi zajímavá otázka. Dokonce bych řekl, velmi složitá otázka. Já, když dovolíte, já bych se napřed napil, protože na takovýhle dotaz člověk potřebuje trošku kuráž. Vy říkáte, že je vědecky dokázáno, že země koule zvyšuje svou teplotu. To je zajímavý. Ovšem já bych byl opatrný s tím, je vědecky dokázáno, protože říkáte země koule, ale jak je to dlouho, co se vědecky vůbec dokazovalo, že země koulí je a že to není země placka. A ti, co to dokazovali, byli téměř upáleni. Ono to s vědeckým dokazováním je velmi ošemetné. No, dneska už víme, že země koule je koule. Dneska máme proto jasné důkazy. To si může každý ověřit. Když vyjdete jedním směrem a přijdete do stejného města v opačným směrem, tak je to důkaz. Druhý důkaz jsou ty snímky třeba z Apolla, nemyslím divadlo, myslím tu kabínu, z Apolla. A nejmarkantnější důkaz vůbec, že země koule je kulatá, je globus. To si může každý ověřit, že to je jasný úplně. No, já si myslím, že ten, co dneska tvrdí, víte, že teplota země koule se zvyšuje, že by to ještě rád odvolal, jen kdyby mu ukázali páni nástroje, jako Galileo. Ježišmarja. Já bych se nerad stavěl za nějaký názor, který ještě není prosazený. Víte, do toho mě netahejte. Až se to ověří a většina bude pro, prosím, já se rád přidám, teplota se zvyšuje, já to první podepíšu. Kromě toho, ono se řekne, teplota se zvyšuje, ale ta čísla jsou zanedbatelná, vážení diváci. To vážně, to jsou mini čísla. Já jsem nedávno slyšel, mluvil v televizi doktor Ludvík Souček. Výborně, mě se ohromně líbil. To byl báječný televizní projev. A mluvil tam o tom, že jeden z měsíců marzových, nebo martových, obojí je správně, že zvyšuje svou rychlost. A říkal, že za jedno století, o necelou vteřinu, no tak tyhle starosti bych chtěl mít ještě za století. Co se o to vůbec staráme, tohleto? Já vůbec myslím, že zajímat se o tyhle ty abstraktní takový obrovský věci, budoucná, nekonečná, to je jako kdybychom se měli bavit o československé dálnici.
3: Ale o to nejde, pane Holničku, já bych vás rád přerušoval, ale...
1: To je oponent, to jsme tu potřebovali, to jsme čekali, to muselo dojít.
3: Ta otázka zněla totiž jinak.
1: No, počkejte, já myslím, že je dobré mít oponenta. Já myslím, že v těchto hovorech bychom měli mít takového člověka, který by oponoval jaksi ze zásady a mluvil by za ostatní diváky. Tak oponujte, příteli, no, oponujte.
3: Chtěl jsem říct, že ta otázka zněla jinak. Ta otázka zněla, jak si to vysvětluje.
1: No, proč já bych to vysvětloval? Ať to vysvětlí ten, co to prohlašuje. To se to prohlásí snadno něco. Víte, kolik já bych prohlásil věcí, kdybych je nemusel vysvětlovat?
3: Když dovolíte, já bych vás rád upozornil na drobnou nuanci. Otázka zněla ne, jak to vysvětlujete, nebož jak si to vysvětlujete. Víte, jak v tom by tedy...
1: Jako sobě.
3: Ano. Třeba uvedu příklad. No, například to nejlépe. Třeba nějaký politik vykládá, že nás může zachránit pouze nová ekonomická soustava zřízení. No, to tak to vysvětluje.
1: Nám.
3: Ale vysvětluje si to tak, že to může udělat jenom zázrak. Boží zázrak.
1: Ano, v tom správně říkáte, že v tom jemná niance
3: ano,
1: je.
3: Postřeh jste to.
1: Ano.
3: To
1: ano.
3: Jsem rád. No a o to šlo. Otázka zní, jak si to vysvětlujete?
1: Jako sám sobě, jako národ sobě, tedy si.
3: Ano.
1: No tak já si to buď vysvětlím snadno, anebo vůbec ne.
0: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

0: that. Život je fajn, život je jako jahoda, co tě našle, háčku daj.
1: Rádio Jihlava. Nejpohodovější hudba a zábava.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Já ti řeknu, na čem záleží pověst sboru. Pověst sboru záleží na tom, jak to zařídíme teďko s tou tombolou.
2: Co bychom s tombolou zařizovali, prosím tě, to je jasný, to je jasný.
1: Co je na tom jasnýho, tobě je všecko jasný.
2: Budeš ví, ne? Co budeš zařizovat, tombola je rozkradená.
3: Pánové, fakt jeden. Když si to ty lidi rozkradli, tak to nemůžou vyhrát.
4: Tak to nemluv, Josko. Jak k tomu přijdou ty lidi, co si losy postivě koupili a nic si nenakradli?
3: Měli si nakrást. A kdo si nenakrát, to musí chápat tak, jako že nic nevyhrál.
5: Tak počkej, tak nevtipuj, prosím tě, tady. Tady je vojnou věc. Co udělal s těma lidma, který si nakradli a losy si nekoupili?
6: To je svinárna tedy. To není snad ani možné.
7: Nechajte zjistit.
5: Ale jak to zjistíš, prosím tě, kde?
6: Jsou lidi pryč.
2: Nejde. Počkejte, mládenci, počkejte. Vycházejte z toho, že u nás na plese není nikdo, kdo by si nekoupil aspoň jeden los. Zloděj bez losu u nás neexistuje.
7: Z toho vycházejme.
5: No jo, tak z toho vycházejme. Ale ty lidi tam čekají. Kým to musíme říct, ne?

0: Prosím tě, co bys jim porád říkal, já nevím. Co jim budeš říkat? Mně připadá, že jak Ježíš Kristus porád někomu něco vysvětlovat. Podívej se, tombola je rozkradená, ty lidi tam byli všecky, všecky jsou podezřelí, tak ať držej hubu.
1: No, a to je právě důležitý, že jsou všichni podezřelí.
2: To není pravda, to není pravda.
3: A něco na to je.
4: Počkej,
3: něco
4: to
3: na
4: je pravda, je. To má pravdu.
2: To není pravda.
3: Něco na to
4: jo. No jo, tak jim to ale někdo musí říct porád.
0: A co by jim kdo říkal?
4: No, že jsou všichni podezřelí.
5: Mladecí. Já nevím, jak myslíte? Co pak, já bych jim to mohl říct sám. To je maličkost. Ale myslím, že je to zbytečný.
6: No já nevím, zbytečný.
5: No, zbytečný. Podívejte. Oni lidi dobře vědí, když si to rozkradli, že to nemůžou vyhrát. A taky moc dobře vědí, že jsou všichni podezřelí. Lidi nejsou hloupí. Nejsou hloupí.
7: Nepodceňovat. Pánové, nepodceňovat ty lidi.
8: Ano, nepodceňovat. Lidem musíme věřit.
5: No, nepodceňovat a věřit lidem.
9: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Popis pohlavního života tohoto tvora soudobé biology doslova šokoval. Všeobecně se hovořilo o sexuální bombě století. Zdrženlivější Sigmund Freud použil mírnější termín sexual handgranát. Zimmermann totiž objevil, že arktický sněžný člověk je samosnubný. Což znamená, že k rozmnožování nepotřebuje partnera. Proto je zvlášť důležité přeložit v jeho případě správně anglický termín snowman jako sněžný člověk. A nikoli, jak se u nás žilo, sněžný muž. Jde totiž o muže a ženu zároveň. Nevystačíme tu však s termínem hermafrodit, neboť tato dvoupohlavnost u něho vede mnohem dál. Tak nejlépe je to vidět například na technice rozmnožování. Zimmermann měl to štěstí, že ho mohl skrytě pozorovat právě v době říje a shrnul svá pozorování do výstižného termínu polární samohana. Byl bohužel také svědkem jedné sebevraždy z Vilnosti. Dalším překvapením je, že se sněžný člověk jako biologický pár nejen rozmnožuje, ale i chová. Zimmermann zřetelně slyšel, jak tento tvor neustále mluví sám se sebou. Nejde však prý o samomluvu, ale o vyslovený dialog, který někdy přechází až v hádku. Vysokou pištivou fistulí jakoby vyčítá a obvinuje a hlubšími hlasovými tóny pak zaujímá pozici obranou a omluvnou. Zimmermann o tom říká. Jeho řeči jsem sice nerozuměl, ale z intonace, jako bych přímo slyšel něco v tomto smyslu. Kolik bylo hodin, když jsi přišel domů? Já nevím, bylo ještě světlo. Světlo je pořád, máme polární den. Slavil jsem tvoje narozeniny. Nelži, kdo ví, kde lítáš a mě z toho pak bolej nohy. A právě dualita této řeči, toto spojení první osoby já s osobou druhou ty, vedlo Zimmermanna pojmenování sněžného člověka výstižným slovem játy, které později Angličané zkomolili na jety. Na základě těchto poznatků sformuloval pak Zimmermann novou teorii o vzniku a funkci jazyka. Příklad sněžného samotáře je pro něho důkazem, že řeč nevznikla jenom z potřeby dorozumět se v kolektivu při koordinaci práce, ale že je základní lidskou potřebou každého jedince. Lapidárně řečeno, člověk se ani tak nepotřebuje dorozumět s jinými, člověk se prostě potřebuje vykecat. Samotářství a plachost sněžného člověka poněkud kontrastuje s tím, jak se chová k lidem. Při spatření polární výpravy se sice drží stranou, ale radostně tleská. Zimmermann z toho usoudil, že sněžný člověk nevidí v polárnících nepřátele, ale užitečné tvory, kteří mu přinesou žrádlo a zmrznou. Tolik tedy o Zimmermannově polární expedici.
0: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rá.

0: 101.1 FM. Rádio Jihlava. Vaše jednička s českými hity. Rádio Jihlava.
1: Jsme jako vítr, který svoukne pírko ze tvých dlaní. Špínu jedný noci jako hygiena raní. Velká voda slzí, který splá.

0: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.
1: Tak já bych se vrátil zase k tomu televiznímu pořadu, kde teďka byl jako host Jirka Kodet, kterýho se marně lákal, aby vyprávěl o svých předcích, a on nechtěl, že se stydí, tak já bych vám řekl něco o jeho předcích, což se mně hrozně líbilo. On měl toho dědečka Jiřího Steinmara, což byl noblesní pán, a jednou on nosil prostě šaty za první republiky, se podle ní řídila móda, že jo, kapesníček, a praští frajeři, když měl rozepnutou vestičku dole na jeden knoflík, taky všichni nosili rozepnutou na jeden knoflík, a jel na takovou národopisnou slavnost ve vlaku, a tam nastoupila taková velká selka v kroji a měla tu holubičku takhle, a ten starý Steinmar, gentleman s tím věržínkem, povídá: "Posaďte se, matičko." Ta selka pohá: "Co si to dovoluješ? Kde je u tebe nějaká matička, ty?" "Pá, tak si vliš, prdel, babo, kulka." Tenhle ten, to mají v rodině, jak ten Kodet, tak ten dědeček, zápasili s pamětí, jak říkal Kodet, že na zkoušky chodí akorát zbabělci a tak se učí ty netalentovaný, jo. Tak tenhle ten dědeček dostal takovej kšeft, že zaskočí v Ifigenie na Tauridě, prostě takovým melodramu, kde byla role kouzelníka. Nebylo tam moc textu, ale byl tam prostě text přesně na hudbu, a ten dirigent pohá: "Mistře, prosím vás, jak, jsou tam tři vstupy, jak mávnu, musíte začít okamžitě ataka na tu hudbu mluvit, jakmile ne, tak to prošvihnete." Tak ten Steinmar se tam připravil takhle, a protože neměl hudební sluch, ten dirigent udělal takhle, jak udělal takhle, tak ten to přesně prošvih, ten Steinmar, nic. Tak přišel a udělal jenom wow. To bylo poprvně, Ježíš Maria, já neřek nic. Tak ten přišel: "Pán mistře, musíte si to hlídat. Máte ještě dva vstupy." Tak byl druhý vstup. Ten zase. Tak byla pauza. Povídá: "Mistře, teďka je ten hlavní, tam je celý rozuzlení té hry. Když to neřeknete, tak ty lidi nevědí, o čem to je." Steinmar: "Pán seboj, hochu." Tak se připravil. Ten dirigent ještě s tím pomocníkem udělali. Ten Steinmar: prostě nic. Tak přišel do té šatny, teď seděl v té šatně a povídá: "Ježíš Maria, ten český národ, ty chudáci, přijeli z celé republiky, aby viděli to český umění. Já jsem takovej dobytek, že to celý skurvím a neřeknu nic. Ale copak o to, že jsem neřekl nic, ale to znamená, že když jsem nic neřekl, že taky nedostanu honorář. Ale na druhé straně, proč já bych nedostal honorář? Je to kouzelník, může blábolit." Kodet má takovej dar, že je to člověk, který mu se jako jedinýmu snad člověku v životě podařilo rozesmát Rudolfa Hrušínského, protože Rudolf Hrušínský, ne že by neměl smysl pro humor, jako to byl ohromný jako srandista, ale nikdy se nechechtal, jako že by se svíjel smíchy, nebo to vždycky koukal takhle prostě před sebe. A Kodet byl jediný, komu se podařilo toho Rudolfa Hrušínského rozesmát, takže spad málem ten Hrušínský do vody. Pozval ten Rudolf Hrušínský, pozval Jirku Kodeta na ryby, tam k sobě na chalupu, a šli na ty ryby. Ten Hrušínský mlčel, takhle tam byla ta řeka, tak jezdili ty kánoisti a ty vodáci, a teď jak jezdili, tak vždycky křičeli: "Zdravíme naše přední umělce, Jiřího Kodeta jako kapitána Exnera a národního umělce Rudolfa Hrušínského. Nazdaroši, nazdarohoj." Ten Kodet: ahoj. Na ně dělal ten Hrušínský nic. Dojelo asi 20 kánoistů, prostě nic. Až najednou jeli asi 7 kánoji, A ten jeden z těch kánoistů řval: Druhá základní organizace Svazu socialistické mládeže zdraví naše přední umělce, národního umělce Rudolfa Hrušínského a herce Jiřího Kodeta. Tak co jsou druzi? Berou, berou! Ten Kodec si takhle stou zapích ten prut a zařval na ně: Majetek nám berou!
0: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava. Rádio.